mikrofonu Radio 1 ruší mikrofon. Žádáme posluchači, zachovejte nám přízeň, závada není ve vašem přijímače. Radio 1 vysílá a zkouší mikrofon. Nepokoušejte se přeladit, všechno bude dobrý.

Těší vás zvuky vesmíru? Rádio 1. Už 35 let chráníme váš hudební sluch.

0: To nedá. To je strašně moc. Tak tohle já nechápu.
1: Dávo. Jsem vypracovaný.
0: Jo, vyhoď to prosím, že se s tou tam máš sklo.

0: Tyjo, ten nový Blake, to je...
1: Vojtěchu, nezačínej.
0: Ta deska je skvělá. On je teď normálně šťastný a na tom albumu hostují takový jména, ale takový jména. Třeba Travis Scott, Rosalia...
1: Prosím tě, zastav mi tady.
0: Andre 3000, ale nejvíc zajímavý je,
1: zastav
0: že...
1: Zastav mi tady.
0: Jako tady?
1: Jo. Čau.
0: Čau.
2: Radio 1.

0: Rady na dobrý večer.
1: Ahoj, tak já si myslím, že to byla knížka.
0: No tak špatně rozumím. No tak bohužel došlo k nějaké poruše ve spojení.
2: Rádio 1.

0: Před sebou vidíte unikátní technicistní stavbu navrženou architektem Karlem Hubáčkem. Tento rotační hyperboloid byl slavnostně otevřen 21. září 1973. Zde výhled na město Liberec. Postoupíme dál.
1: Jo, kdyby tam tak vysílalo Rádio 1.
0: Liberec 98,7 FM.
2: A také celoplošně v síti DAB+ a na podcastech.

0: Co?
1: Praha 91,9, Plzeň 97,5, Liberec 98,7 a České Budějovice 100,2 FM.
2: A také celoplošně v síti DAB+ a na podcastech.
0: Tam taky?
3: Tam taky.
4: To je Rádio 1.

0: Uvolni se. Posloucháš Rádio 1.
1: A ze zmiňovaného Rádia 1 vás v tuto trošičku opožděnější hodinu přeje dobré ráno, Tonda Kocábek. Zdraví vás a bude tady s vámi až do té plus minus 9. hodiny ranní.

Velká sedma. Novinky Velké sedmi pro tento týden. První novinka. Niva a Fulcrum a jejich společná věc High.

Tři vylosovaní hlasující od nás tentokrát dostanou lístky na festival Reconnect 2026, který se koná v Brně od 1. do 3. října a na zahajovacím koncertě vystoupí Tata Boy.

0: Velká sedma na Rádiu 1. Vaše československá hitparáda.
1: No a když byla řeč o těch novinkách Velké sedmi na Rádiu 1, tak si pustíme tu jednu z nich. Tohle je společně Niva a Fulcrum v nezvykle chytré věci nazvané High.

0: slyšeli jste skladbu Cloudland, únorový single elektronických psychedeliků Stereolab. Stereolab se někde nechali slyšet, že v této skladbě vzdali hod Vangelisovi. No a teď už tu mám Boats of Canada, květnová píseň z jejich páté desky, nazvaná Father and Son. Já když jsem se zkoušel tady to hodit do Google, jestli mi to něco o tahle skladbě vyhodí za zajímavost, tak jsem narazil na takovou správně neckou stránku, kde se dotyční zabývají spíše zvukovou stránkou různých skladeb. A poměrně dost se zde řeší, že to, že tady vokály byly upravené autotunem, je naprosto zřejmé, nicméně dost se tady řeší, jak moc se na té skladbě i podílela AI, což může znít docela hříšně takovýhle úvahy, ale když tu skladbu posloucháte, tak je jasné, že tahle otázka se musí objevit.
1: What makes you think you can do it?
2: I wash the rock.
1: Well, he's sinning. A man's fellows will be they of his own household.
3: Well, I hardly believe that your own father or mother or brother or sister would be your enemy.
1: You're gonna call him a liar?
3: No, I'm not calling him a liar.
1: Well, I can do all things through the Lord. He can do it.
3: You saw the way we live and what we did, do you believe?
1: I really don't think so.
4: Let's see, I've lost track.
1: Or that I love any physical being.
3: I think that's wonderful.

Dandy Hooligan. To byla, řekl bych, až skoro reggae skladba od navrátivších se Baby Shambles Petra Dohertyho. A vlastně určitým návratem je i následující skladba Modest Mouse. Tohle ten track nazvaný Look How Far We Haven't Come v březnu vypustili vlastně 5 let potom, co se odmlčeli za tím posledním albem Golden Casket z roku 2021, teda do té doby posledním albem. A dočetl jsem si, že ta skorba zesměšňuje snobismus a lidi, kteří se chlubí starobylým královským rodem, zatímco v moderní době selhávají. Také odmítání společnosti poučit se z historie.

po Jacku Whiteovi a Ty Segallovi dalším v téhle taky travé sérii byly Lambrini Girls, no a uzavřou jí Viagra Boys.

Cože?

přehopla se nám 7 hodina raní. Dáme si zase pro změnu pár klidnějších písní. Tohle je písničkářka, která se říká Hečí. A její píseň o ztrátách. Lose it again.

Blonde Redhead, křehký hlásek, jejich baskytaristky a skladba Blood Spalt. Jestli není vystřídání docela hybnou písní od jinak velmi poklidných rapstrap, nazvanou prostě You, You, You.

0: Hitparáda Rádia 1.
1: Poslechněte si novinky v Hitparádě Rádia 1 pro tento týden. Vrací se nám brooklynská kapela Dive. Ti si chystají vydat nové album na konci října a tady je úvodní single The Fountain. V novinkách se také objevuje skladba A Display of Emotion od kanadského producenta a DJ Ryana Hemswortha. Nový materiál v podobě singlu, a to 7. srpna, vydala na vlastním labelu Young Art Records Toki Monsta, neboli Jennifer Lee, americká DJka a producentka. Jmenuje se Memory on the Run.

Další novinkou je spolupráce Denzla Curryho a Kennyho Beatse Difference featuring Yeba. Nová věc s názvem Tom Will Smack Your Ass navazuje na loňské album Cosplay od londýnské kapely Sorry.

0: Tři vylosovaní hlasující tentokrát obdrží lístky na koncert Blockhead and Proletar, ke kterým se přidá Arms and Sleepers. Vše se koná v úterý 29. září v Cargo Gallery.
1: Hitparáda Rádia 1 s Jerrym Žákem. Naše rodinné zlato.

0: Mně to přijde násilně nelíbivé.
1: Rádio 1.
2: Phoebe Bridges a její opravdu řekl bych povedená píseň Lost Boys uzavřela sérii nahlédnutí do aktuálního kola hitparády Rádia 1. Tuto písničku momentálně vaše hlasy drží na 9. místě. Ještě předtím to byly Warhouse, kteří byli 4. A ještě předtím Dive, co by nasazená novinka. Pode mnou už se rozehrávají Last Dinner's Party a v podobném, řekl bych, hořkosladce medovém opojení hodlám vydržet až do té 8. hodiny raní, kdy vás jako vždy zahrnu česky zpívanou sérií.

0: Ještěd je technicistní 100 metrů vysoká stavba tyčící se nad městem Liberec. Tímto rotačním hyperboloidem si architekt Karel Hubáček označil na mapě další místo, kde vysílá Rádio 1.
1: Hurá!
2: Liberec 98,7 FM.
3: A také celoplošně v síti DAB+ a na podcastech.

0: In the absence of your ghost.
1: Poměrně divočejší píseň Stayin' Your Line dospívala Courtney Barnett. A tohle už je duo Case Oates, které loni debutovalo album Last Measure Exit. A letos v květnu vydalo tento single jako avízo amerického turné. Case Oates, čili Casey Gomez Walker a Spencer Tweedy, pardon, Bottom of an Afternoon. Your funeral fit the season.

to byli Kesouc a nový single mají i Mick Harvey s Amandou a Vesidou. Asi vidou, pardon. Jsem dnes mimořádně indisponován, co se týče výslovnosti. Skladba Perfect Storm, malá připomínka jejich letošního koncertu v Praze.

0: třeba pas 8 hodina raní. Před námi je ještě hodina ranního vysílání na Rádu 1, kterým vás provází ten Dokocábek. A jak jsem sliboval, dáme si pár českých písní. Tohle je Čermák, Sostující květach a No Pasaran.
1: Svědomí drží tlak jak píst, resko tak otek, slovo he a lova, ček, ček, vlez do prdelství, bují tak, až to vidím na stehe, ček, ček, dosaď si národ, hlavně ať je first, zvedneš pár praveček, mě žaludek, ček, ček, že nation first, je zase het. Praská v kostech, sněmovnách straší, kostlivci ze skříní, rozlezli se po zdech, až nestačí scrollovat.

noční chodci tenhle svět nás a škrtí jako bonsai drát. A čím jsem starší, tím se zdá být těžší mít někoho rád. Ale srdce nemá maximální nosnost a když jsou cesty plné zátaras, vždycky máš možnost jít lesní stezkou a nebo sám křičet no pasara.

byl plný sál. Taky jsem chyběl, každý se nedostal. A už to začínám chápat, už se napíná luk.

až to tu skončí, až vyhasne pec, až hodí do rohu ručník, utěrku přes ptačí klec, tak doma chci být.

0: Šíří se to jako mor.
1: Co?
0: Jako mor.
1: Ale co?
0: No přece Rádio 1.
2: Aha. Posloucháte Rádio 1 a já tady jsem si teďka vyhrabal kapelu Lisa, což je poměrně, co se týče popularity neznámé trio, které ovšem label Silver Rocket, se kterým je ze začátku spojené, udává jako jeden ze základních důvodů provozu tohoto labelu. Lisa bude v říjnu vydávat své nové album a já samozřejmě tady ještě nebudu hrát nic z něj, protože ho ještě nemám k dispozici, nicméně pustíme si jednu píseň z předchozí desky Bipolar, která se jmenuje Hostie. Jo, a ještě než si ji pustíme, tak připomenu, že křest té nové desky, která, jak jsem říkal, by měla být v říjnu, by měl proběhnout v Bike Jesus a sekundovat u toho budou Tomáš Palucha, který si pustíme pro změnu za chvilku.

0: Kulturní léto Rádia 1.
1: 17. a poslední týden soutěžního speciálu Kulturní léto končí s festivalem Lunch Meet. Otekr v amfiteátru Veletržního paláce. Tímhle vrcholí 17. ročník Lunch Meet festivalu, který od čtvrtka 24. do neděle 27. září promění Prahu v centrum nezávislé elektronické hudby a nových médií. Funkcionalistický kolos Národní galerie se veřejnosti otevírá exkluzivně u této příležitosti a spolu s klubem Ankali nabídne přes 30 projektů a 5 světových premiér. Vystoupí také Kamaru and Nick Frustant, Zora Jones, Umru, Jovning Portal, Bapary, Miriama Kardošová, Isama Zink a DJ Gap, Natalie Pleváková a spousta dalších. Poslední lístky na Lunch Meet Festival CZ. V kulturní tašce kromě dvou vstupů na Lunch Meet najdete podložku pod myš se zápěstní opěrkou z paměťové pěny od Connected. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Audioknihu Peter Heller, Psí hvězdy, vzhlížet ke hvězdám. Vydavatelství OneHot Book, příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneHot Book.cz. Voucher v hodnotě 500 korun na nákup oblečení, šperků a doplňků od českých designérů v obchodě Biorigo. Majzlova 5 a na beorigo.cz. Cykločapka od cykloshopu Atom Bike. Kolo, bike, batoh, helma, tretra. Vše na atombike.cz nebo v kamenné prodejně v Praze Evropská 34. Originální triko od první houbařské speciálky Les Houbeles. Nebuď v lese za váguse. Leshoubeles.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z Káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlínky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz.
0: Kulturní léto Rádia 1.
1: Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.

0: dospívala Amelie Seba celou tu domácí hudební sérii uzavřu s pražskou kapelou Sdružení rodičů a přátel ropy, neboť všechno je v pořádku.
1: Dlouho jsem hledal.
2: Už je to v pořádku.
1: Dlouho jsem bloudil.
2: Už je to v pořádku.
1: Teď už nic nehledám.
2: Už je to v pořádku.
1: Ne, že bych našel.
2: Už je to v pořádku.
1: Ale už je to v pořádku.

0: neříkat lidem,
1: nic se ti nelíbí,
0: co se ti nelíbí,
1: nic se ti nelíbí.
0: Hlavně neříkat lidem,
1: nic se ti nelíbí,
0: co nemáš rád,
1: nic se ti nelíbí.
0: Hlavně nedělat ukvapený závěr.
1: Žádný závěr není dost ukvapený.

0: jsem hledal.
1: Už je to v pořádku.
0: Dlouho jsem bloudil.
1: Už je to v pořádku.
0: Teď už nic nehledám.
1: Už je to v pořádku.
0: Ne, že bych našel.
1: Už je to v pořádku.
0: Ale už je to v pořádku.
1: Všechno.

Kalendář ukazuje neděli 6. září roku 2026. Svátek má Boleslav a před námi je kulturní servis na Rádiu 1. Tady několik tipů, kam můžete třeba dnes zajít, pokud byste měli chuť někam zajít a zatím vás nenapadlo, kam zajít. Začneme s festivaly. Probíhá Jesnění, sousedsko-kulturní festival v Jeseníku. Probíhá Landscape, multižánrový festival na téma krajina, město a veřejný prostor v Hradci Králové. A probíhá Brno Art Open, festival umění ve veřejném prostoru v Brně. Zajít můžete i do kina. V Edison Film Hubu od 19.00 dávají Čika Čeka, od 21 hodin potom film Zlížet ke zvězdám. V kino Pilotu 18.30 Čika Čeka a 20.45 Michal. V kině Dlabačov 18.00 Wellness Weekend, 20.00 Terminator 2 Den zúčtování a v letním kině v Čistině na Bubenči 20.30 Fargo. Nejvydatnější nespochopitelně bude nabídka výtvarného umění. Galerie Středočeského kraje uvádí výstavu Lukáše Machalického Polopenze. V Národní galerii Praha ve Veletržním paláci najdete výstavu Františka Koblihy Cyklus Maj, v Doxu Radka Bodževič Faust. Galerie hlavního města Prahy Zámek Troja Labyrint krajina vnitřního bloudění. Ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy Trnkova zhrada 2. V Rokafé Vlado Majen. Gonzale Praha William Kentridge The Battle Between Yes and No. Moravská galerie v Brně uvádí výstavu Napravená křivda, příběh sbírky Stefana Havera. V Uměleckoprůmyslovém muzeu v Praze Derniera výstavě váza symbol kultury a života. Galerie Meat Factory Cezary Podňatovský Deep House. EPO 1 v Trutnově Ondřej Mestek Rekreace. Osmička v Humpolci, Present Perfect, otisky času v současné keramice. Novoměstská radnice, příběhy 2026. Veletržní pác, Tusculum a další místa v Praze a v Pardubicích Bienále ve věci umění roku 2026. V galerii Benedikta Rejta v Lounech najdete výstavu Františka Kincla Tromel. Chemistry Gallery vystavuje Tomáš Jetela, Tomáš Němec a Václav Misař Joe Devar. V zámku Žertínu ve Valašském Meziříčí Kaja Soudek a Berenika Soudková live. Galerie C12, Viktorie Beldová, Karolina Kučerová a Barbora Maté Home Sweet Home. V Kaštanu probíhá výstava Jitky Hilské Trocha poezie, ve Chvalském zámku Cesta kolem světa za 80 dní. V Karpuchina galerii Bystrík Klčo, Margarita Ivy, You Can't Return, You Are Here. European Arts najdete výstavu Sáry Konečné a Terezy Štětinové nazvanou Zrání a v Pragovce galerie Stanislava Karbušická a Alexandrina Jordanová Zachytit nit. Pokud byste dneska chtěli na koncert, tak třeba mám můžu nabídnout Jazzdog, kde od 16.00 hrají Sphinx Session a od 20.00 Louis Budot Trio Invite Zdeněk Tománek. V Rockcafé od 19.00 vystupují On Company Time. Na Vyšehradských hradbách potom od 3 odpoledne probíhá benefiční koncert pro Red Community spolek rodičů a přátel dívek s Rettovým syndromem. Dál tu máme divadla. V divadle v Dlouhé od 17.00 na představení Samá voda a v Paláci Akropolis od 19.30 Neboj si, parte hard. V doplňkové rubričce ostatní vám můžu nabídnout Pražský hrad, Královskou zahradu, kde probíhá vinobraní na Pražském hradě, nebo Středočeské muzeum, kde probíhá Design Log. No a samozřejmě můžete poslouchat Rádio 1. Od 18 hodin vás zde čeká pořad Shadowbox. Od 20.00 potom nastoupí Josef Sedloň a jeho novinky na alternativní scéně.
byl kulturní servis Rádia 1 pro tento den, čili 6. září roku 2026. Jeho detaily samozřejmě najdete i na webu Rádia 1 a jeho reprízu potom uslyšíte samozřejmě odpoledne.

0: Reklama Rádia 1.
1: Globus a Europark fandí mámám. Právě teď probíhá sbírka na pomoc maminkám samoživitelkám. Přidejte se i vy. Nakupte školní potřeby a až do 15. září je odevzdejte v informačním centru Globus. I malá pomoc znamená velký krok k úspěšnému začátku školního roku. Děkujeme.
2: Běháte rádi a chcete pomoct rodinám v nouzi? Přijďte 8. září do obory Hvězda na 8. ročník běhu dobré vůle nadace Olgy Havlové. Závodit můžete na 5 nebo 10 kilometrů ve štafetě s kamarády či kolegy, nebo si můžete jen užít doprovodný program. Připojte se k závodu, kde nejde o čas, ale o chuť pomáhat. Více informací na www.cz. Mediálním partnerem závodu je Rádio 1.
3: Reklama na Rádio 1.
4: Přiblížila se nám 9. hodina ranní, což znamená konec ranního vysílání na Rádio 1 a samozřejmě to znamená i reprízu hitparády Rádia 1 ze čtvrtka, která vždy probíhá po 9. hodině v tuto dobu, v tento den. Zdraví vás Tonda Kocábek, mějte se hezky, užijte si zbytek neděle, poslouchejte třeba nějakou muziku nebo si prostě dejte jenom oraz, což je docela dobrý proti nějakým stavům vyhoření a podobných věcí. Samozřejmě skončilo nám téměř léto, takže se užívejte ty poslední zbytky tepla, choďte někam na koncerty a tak vůbec. Na úplný závěr jsem si tady vyhrábnul jednu hodně velkou klasiku a potom už tady ta slibovaná repríza hitparády.

0: get together. Let's get ourselves together. Just a one more. I said we gotta get it all together, baby. Come on, one more time, and let's all get it all together. All right. Yeah. Just a one more time.
1: Thank you, ladies and gentlemen. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.
0: Did you like it? Did you like it? All right. All right. All right.
2: Zdendo, hraj něco.
3: Radio 1.
2: Pěkná práce.
4: Začíná hitparáda Rádia 1 s Jerrym Žákem. Naše rodinné zlato.
5: Ano, je to přesně tak. Je čtvrtek, tentokrát 3. září. Krátce po 20. hodině vy posloucháte Rádio 1. Moje jméno je Jerry a přeju vám hezký poslech. A všem, kteří šli do školy, tak je trošku jako lituju, ale víte, jak jednou na to budete vzpomínat. Ha, ha, ha. Tak jako každý týden je tady připraveno 5 novinek na začátek hitparády. Prozradím, že z minulého kola postoupilo všech 5, což je super. Jsem rád, že naše volba padla na úrodnou půdu. No a dneska v žebříčku jsou 3 skladby, které jsou tady 7 týdnů, takže i příští týden se to určitě nějakým způsobem dost občerství. Jinak princip hitparády spočívá v tom, že si zahrajeme vždy 5 nových písniček, které pro vás vybírám, a následně 15 míst v žebříčku hitparády Rádia 1. No a vy vašimi hlasy na stránkách Rádia 1 můžete rozhodnout o tom, jak to všecko dopadne. No a jak to všecko dopadlo, se dozvíte za malou chvíli. Ještě jednou hezký poslech Rádia 1 a pojďme se podívat na dnešní nové kousky. Tak i dnes je to relativně pestré a zahajujeme s brooklynskou kapelou Dive. Ty se objevily několikrát, tuším, že i v Čechách, já jsem je viděl teda kdysi v Americe. Tahle skladba The Fountain je vlastně přípravou na nové album, které vyjde 30. října, bude se jmenovat Zrp. A je docela jako víc shoegaze než ty skladby, které pamatuju předtím. Album produkoval A.G. Cook. A tak to je asi všecko. Sama kapela říká, že se snaží o co nejnovější alternativu. Přesně říkají The New Alternative. The Fountain, nový single od kapely Dive, to je dnešní první novinka v hitparádě Rádia 1.
6: Novinka týdne v hitparádě Rádia 1.

0: Tolik tedy novinka, první jmenuje se The Fountain a je od newyorských Dive. Posuneme se do Kanady, dáme si skladbu A Display of Emotion, což je jeden ze dvou úvodních singlů spolu s skladbou One Step k albu Numbskull od kanadského producenta a DJ Ryana Hemswortha. Tak oproti tomu singlu One Step, což je klubový track vyloženě, na kterém spolupracuje zpěvačka z kapely Illuminati Hotties, je tahle ta věc s názvem Display of Emotion, taková relativně pomalá, melancholičtější skladba. My si ji pustíme jako novinku druhou a jenom dodám, že na desce, která vyjde 21. října, hostují třeba Tegan and Sara nebo MS Paint. Tady Ryan Hemsworth, A Display of Emotion, novinka druhá.
1: Novinka týdne v hitparádě Rádia 1.

0: Slyšeli jste dnešní druhou novinku A Display of Emotion od Kanaděna Ryana Hemswortha. No, pokračujeme dál, posuneme se za Američankou Jennifer Lee, která si říká Toki Monsta, DJka a producentka z Los Angeles. Vydala nový single na svém vlastním labelu Young Art Records skladbu Memory on the Run. Tak jo, tak je tady Toki Monsta.
1: Novinka týdne v hitparádě Rádia 1.

0: Taky Monsta a další novinka na Rádiu 1 v rámci hitparády, skladba s názvem A Memory on the Run. Celkem pohoda minimálně zde ve studiu. Doufám, že u vás tak nějak jakože taky, protože Rádiu 1 je vhodné k tomu, aby pohodu nějakým způsobem vytvářelo. Možná k tomu pomůže i následující skladba. Denzel Curry, rapper z Miami a Kenny Beats rádi vydávají spolu. A vydali single s názvem Difference, kam si navíc pozvali zpěvačku, která se říká Jeba, a připravují desku, která naváže na jejich uznávané EPčko Unlocked z roku 2020. Tak jo, na tom albu dále bude spolupracovat Jake Pack Mafia například. Difference featuring Jeba, Denzel Curry, Kenny Beats, další novinka na Rádiu 1.
1: Novinka týdne v hitparádě Rádia 1.

0: Čeká nás už jenom jedna novinka a to budou londýnští Sorry. Kapela vedená zpěvačkou Ashou Lawrence. Single Tom Will Smack Your Ass, což je podle mě docela minimálně zajímavý název, vyšel 19. srpna. Vyšlo také video s motivem plácání pozadku, tak jak sám název napovídá. A tato věc navazuje na jejich loňské album Cosplay a my si teďka tuhletu skladbu zahrajeme jako poslední novinku. Sorry a Tom Will Smack Your Ass.
1: Novinka týdne v hitparádě Rádia 1.

0: Tak uběhl nám prvních plus minus 20 minut hitparády. Celkem rychle jsme stihli projet všechny novinky tohoto týdne. Ta skladba, která dozněla, se jmenovala Tom Will Smack Your Ass, abych to řekl správně, s tím britským přízvukem. A od kapely Sorry předtím jste slyšeli Denzela Curryho, Kennyho Beatse. Možná pár vět o tom, že hitparádu vysíláme vždy ve čtvrtek ve 20 hodin v premiéře, tady od nás ze studia z Vinohradské ulice, a následně reprízu v 9 hodin dopoledne, takže zdravím zejména nedělní posluchače. Nemá být moc hezky o víkendu, prej, tak jestli jste zachumlaný někde a posloucháte rádio, tak tím líp. A Rádio 1 pro vás vysílá už 35 let 24 hodin denně a totéž se dá vlastně říci o hitparádě, která byla odvysílána poprvé v roce 91. A na webu hitparády, samozřejmě teda na webu Rádia 1, na stránkách hitparády je možné hlasovat. Jinak pokud jste si někdy všimli, tak je tam i odkaz ke stažení, kde jsou třeba výsledky celoročních hitparád za celých 35 let. A když už jsme u té celoroční hitparády, tak my jsme se s kolegyní Janou Kománkovou domluvili, že společně odvysíláme tento pořad začátkem ledna. Nejdřív to měl být Silvestr, ale vzhledem k tomu, že táhnu někam pryč, tak to bude hned, tuším, že 7. ve čtvrtek. Pokud nevíte, co je to celoroční hitparáda Rádia 1, tak je to speciál, 4-hodinová verze vysílání, kde si hrajeme to, co stihneme. V podstatě 40 nejúspěšnějších skladeb ze všech hitparád za celý rok. Tentokrát to bude z rok 2026. Pokud zahlasujete do hitparády, tak pro čím víc skladeb tam zaklikáte, tím větší sílu má váš hlas. No a vzhledem k tomu, že už jste v té vyvolené skupině těch, kteří zahlasovali, tak můžete být ještě vyvolenější a můžete získat nějakou cenu. A dneska třeba si budeme rozdávat lístky na koncert Arrested Development. Ti budou hrát 17. září, tak je to jedna z legend z devadesátek, tak to určitě bude radost doma u těch, co vyhrajou, ale o tom si řekneme později. Na příští týden budeme rozdávat lístky na koncert Blockhead and Proletar, ke kterým se přidávají i Arms and Sleepers, vám dobře známý z Rádia 1, a to bude koncert v Cargo Gallery 29. září. Takže pokud chcete tyto lupeny získat, tak hlasujte celý týden od dnešní 22. hodiny až do příštího čtvrtka, cirka 15. odpoledne, a můžete lístky třeba vyhrát. Úplně mě vyschlo, jak pořád mluvím, takže pojďme dál. Dostaneme se k 15. místu, kam klesli ze sedmičky Sylvan Esou, což je manželský pár muzikantů ze Spojených států. My si hrajeme skladbu Concrete Glen, která předznamenává nové album. To vyjde 11. září. Hezký poslech, Rádia 1 vám přeje Jerry Žák.
1: Tak, že my jsme vám pro negraci.
2: No.
1: Pozíčte, vy, jako jedna, tak já vám tady něco povím.
2: Ne, až jindy. Já teď zrovna pospíchám ke kmotru Cvrčkovi, muzikantovi, poslouchat rádio.
1: Rádio to nic není. Já se hrabe nějaké to, jak říkala to. Hýňa, líce uhýňaná, nějaké to rádio, kam se hrabe, třeba na mě, no, nemám pravdu, Ferdo?
3: No, víš, že bych si to Cvrčkovo rádio taky rád poslechl?
1: Prosím tě, co je to vlastně to rádio?

Tak naprosto na pohodu skladba Concrete Glen od dvojice Sylvan Esau. Teprve 2 týdny v hitparádě Rádia 1, nyní místo 15. 6 týdnů už je tady chlápek z New Yorku, který se říká This is Lorelei, skladba Billy Came Back. A jenom dodám, že jeho debutové album vyjde 11. září. Posloucháte Rádio 1.

Oslava chlápka z karaoke baru oblíbeného právě kapelníkem projektu This is Lorelei, Billy Came Back. 14. místo v hitparádě Rádia 1. Následuje Julia Holter a její věc s názvem Fantasy. Její album Materia vyšlo 21. srpna. Rozhodně poslechněte, velmi milé.

0: Posloucháte Rádio 1 a v tuto chvíli už se dostáváme ke 12. místu. Tam je jedna z prvních pěti novinek postupujících do tohohle kola. Britská písničkářka, tentokrát ale žijící v New Yorku, Fan Lily. 23. října vyjde už čtvrté album Win-Win a to je líbezná věc s názvem Sleeping.
1: Takže zvuk
2: jede.
1: Kamera
2: jako jede.
1: 90.9 poprvé.
3: Rádio 1.

Skladba Sleeping od Britky Fen Lily postoupila z novinky na místo 12. No a teď už za Mattem Berningerem, zpěvákem The National, který po vydání už své druhé desky loni, která se jmenovala Get Sunk, vydal novou věc s názvem Martini Mi Fazzo, která je aktuálně na místě 11. zatím 3 týdny v žebříčku.

No a teď z Vesela, a to konkrétně za čtvrtý Fuji and Miyagi, skladba Lowest Common Denominator, další novinka z minulého kola.

Na Rádiu 1 posloucháte hitparádu z datem 3. září roku 2026 a my se pomalu dostáváme vlastně do poloviny pořadu, což znamená, že jsme za 10. místem, to byly Fuji and Miyagi, čtyřka z Brightonu a 30. října jim vyjde nová deska s názvem New Shiny Object. No a teď nás čekají dvě skladby, které už to mají celkem spočítaný, protože jejich pobyt dosahuje 7 týdnů hitparádě, což je pravidlo, které říká, že vlastně po těch 7 týdnech skladba vypadává a uvolní tak místo nějaké jiné skladby, logicky. Lost Boys, věc z desky Lost Weekend od Phoebe Bridgers, ta deska vyšla 14. srpna, také se drží na místě 9., stejně jako minulý týden, a v týdnu je v hitparádě právě jmenovaných 7.

Na Rádiu 1 jste slyšeli Phoebe Bridgers a skladbu Lost Boys. Tahle věc tady byla 7 týdnů a musím říct, že se mi vůbec jakože neohrála, i když samozřejmě ten refrén je jako dosti výrazný. A musím říct, na rozdíl od té skladby, která bude následovat, to jsou Django Django, který taky končej na místě 8. po 7 týdnech, i když si teda polepšili o 4 příčky. A musím se přiznat, ale berte to jako čistě můj jako osobní jako pohled na věc, že skladba Cameos se by přeci jen trochu dost ohrála. Nicméně tímto nechci říct, že by se, jako, jste se na to měli dívat stejně, že jo? Ale to vy víte. Co chci ale říct je, že 6. listopadu Django Django vydají novou desku s názvem Doveland. 8. místo Cameos.

Tak to bychom měli, 8. místo známy. Na 7. místě jsou Blond Redhead, trojice z New Yorku, japonsko-kanadská. Po třech letech vydali svůj nový single s názvem Blood Spilled a vy jste ho poslali minulý týden na 6. a teď se drží na místě 7. Ještě dodám, že vlastně pokud byste měli pocit, že vám ve vysílání hitparády Rádia 1 anebo ve vysílání Rádia 1 obecně něco chybí, třeba nějaký song nebo kapela, tak určitě můžete napsat na adresu hitparada@radio1.cz. Vaše tipy jsou vítány. Blond Redhead v hitparádě.

0: S Rádiem 1.
1: Jasně, jak jinak. Tady jsou The Drums. Skladba It Didn't Matter je novým singlem newyorského projektu The Drums Johnnyho Pierce a spolupracovala na ní iránsko-americká darkwave zpěvačka Maré. Šesté místo už.

Na Rádu 1 jste slyšeli už čtvrtou postupující novinku z minulého kola. It Didn't Matter, The Drums. No a teď jsou tady američtí dinosauři Dinosaur Jr. Several Got Away už 6 týdnů je parádě, no a před týdnem mi vyšla nová deska The Near. Takže další materiál k poslechu.

Posloucháte Rádio 1 a nám teď doznělo už páté místo v podobě skladby Several Got Away od Dinosaur Junior, který už jsou tady 6 týdnů. No a ještě jedna novinka nás čeká. Nejvíc si to namířil Belgičan Warhaus, tedy Martin de Volder. Před dvěma lety vydal svoje úspěšné album Karaoke Moon a nyní je to zatím single The Baby. Z novinky až na místo čtvrté.

0: No koukám, tam to pěkně utíká. Tohle to byla relativně krátká věc od Warhouse, The Baby. No a pojďme se podívat dál na třetí místo, ale předtím ještě pár informací.
1: Over the past few years, to the traditional sounds of an English summer, the drone of lawnmowers, the smack of rain on willow, has been added a new noise.
0: Tak hitparádu můžete slyšet vždy ve čtvrtek, případně v neděli v repríze. Pomalu si blížíme do finále. Máme za sebou čtvrté místo a to znamená, že teď si řekneme skladby, které z hitparády vypadly, tak všechny novinky se umístily, takže ze žebříčku šlo pět věcí. John Glacier a její skladba Bond Girl, dále Salome, I'm Lazy, I Admit, Rose Grey, Just Be Buddies, Boards of Canada, Father and Son a Imogen Heap, John Hopkins, Reckoning. Samozřejmě tyto skladby u vás neupadnou zapomnění. Všechny, které jsem jmenoval, rozhodně stojí za poslech. Ale halt, museli uvolnit místo skladbám novým. Do hitparády se hlasuje na stránkách Rádia 1. Na těchto stránkách naleznete dále spoustu třeba kulturních typů, typů na novou muziku i vlastně komentovaný seznam nové hudby, kterou každých 14 dní v Rádiu 1 vlastně jako zavádíme do vysílání. Myslím, že v sekci ke stažení jsou taky jingly, tak pokud byste si chtěli domů pořídit některý z těch našich desítek jinglů, který nás provázejí už desítky let, tak můžete. Ještě jednou díky všem za hlasy a jsou tady tři výherci dnešních lístků na koncert hiphoperů Arrested Development. Ti vystoupí 17. září v Lucerna Music Baru, což je za 14 dní přesně. A tady máme výherce. Miroslav Hroch, Gabriela Kelišová a Pavla Špiváková. Velká gratulace, užijte si Arrested Development. Svoje jméno naleznete také dnes po 22. hodině na webu Rádia 1 v sekci Hitparáda. Tam konec konců ve 22 hodiny najdete i žebříček, který je právě vhodný k hlasování do tohoto kola po celý příští týden. A tradičně se taky podíváme na nějakou retro skladbu. Dneska jsem sáhl do roku 1998. Koukal jsem na nějaký hudební pořad, jehož jméno jsem zapomněl, no dokument, ale zaslechl jsem tam jednu ze skladeb od kapely Hole, tedy od kapely, kterou vedla Courtney Love. Kapela, která se snažila několikrát vzbudit, ještě i někdy v roce 2020, ale myslím si, že už to nějak asi úplně jako nepůjde. Sáhl jsem po desce Celebrity Skin, kterou si určitě pamatujete i z vysílání z Rádia 1. Je to jejich třetí deska, pokud se nemýlím. Vyšla 8. září v roce 98, tak je to celkem tematický. I časově. Tehdy vlastně v té kapele hrála třeba Melissa Audermaur, která později hrála ve Smashing Pumpkins. A taky se na té desce autorsky podílela, ještě třeba kromě Billyho Corgna, taky ze Smashing Pumpkins právě. Já jsem si nevybral hned tu první skladbu, kterou asi znáte. Já jsem si vybral jinou skladbu, ta se jmenuje Boys on the Radio. A tady jsou tedy Hole, rok 1998.

0: schmeckt gut. Radio 1.
1: No a už se dostáváme k místu třetímu, kde jsou Queens of the Stone Age a zpěvačka Nikki Lane. A taková demáčová záležitost, rychlovka ve studiu s názvem Easy Street.

Queens of the Stone Age featuring Nicky Lane, Easy Street, místo třetí. No a teď je tady dlouho týdenní nebo dlouho opakovaná jednička hitparády Rádia 1, PJ Harvey a její skladba Voyager. A to znamená, že máme v záloze ještě jednu věc, která jí předstihla. Dnes tady naposledy, protože 7 týdnů, hleda, že by se vrátila na první místo příští týden. No a zítra tedy ve čtvrtek 4. září, teda v pátek 4. září jsem chtěl říct, tuhle skladbu budete moci slyšet i v Kongresovém centru v Praze, protože tam bude profesor Brian Cox přednášet o kosmologii, o vesmíru. A právě pro tuto show napsala PJ Harvey skladbu Voyager. 2. místo.

někdejší jednička hitparády, nyní místo druhé, PJ Harvey a Voyager. No a o tu jedničku tentokrát se postarala novinka z minulého kola, ta pátá, úplně nejvýš postupující. Jsou to Fontaines DC, irská kapela, která vydala nový single s názvem Marianne a ten vás zaujal natolik, a já se vlastně nedivím, že jste ho poslali svými hlasy až na první místo. Když jsem minulý týden tuhletu skladbu nasazoval do hitparády, tak jsem netušil, že další den bude oznámen koncert v Praze, který proběhne 30. října. No a předtím vyjde ta nová deska, ta bude 10. října, tak se máme na co těšit. Jak na desku, tak na koncert. Fontaines DC, Marianne, skvělá věc na prvním místě hitparády.

Fontaine DC, který zahrajou 30. října v Praze. Pokud se nemýlím, tak koncert byl celkem rychle vyprodán. Ale třeba se ještě najde nějaká cesta, jak se tam dostanete. Marianne, první místo v hitparádě Rádia 1, novinka z minulého kola.

0: Posloucháte Rádio 1.
1: No a tady už je krátká rekapitulace dnešní hitparády. Novinka první, Dive, The Fountain. Novinka druhá, to je Kanaďan Ryan Hemsworth a skladba Display of Emotion.

Toki Monsta, Memory in the Run, to je novinka třetí. Dále jsme tu měli Denzel Curryho, Kenny Obíce, Difference featuring Jepa. A novinkou poslední jsou Sorry a skladba Tom Will Smack Your Ass. Na 15. místě se nám vyskytují Sylvan Esso a skladba Concrete Glen. A 14. This is Lorelei, Billy Came Back. Fantasy, tak se jmenuje skladba na místě 13. Julia Holter. New Yorkská písničkářka Fan Lily a její skladba Sleeping z novinky na místo 12. Martini Mi Fazzo, Matt Berninger, 11. A novinka z minula, Fugia and Miyagi, Lowest Common Denominator. 10. Lost Boys, Phoebe Bridgers, 9. místo a 7 týdnů hit parádě, čili konec. To platí také pro skladbu Cameos od Django Django, 8. místo. Sedmička Blonde Redhead, Blonde Spilled. Šesté místo obsadila jedna z novinek z minula. Je to projekt The Drums a skladba It Didn't Matter featuring Mare. Several Got Away, Dinosaur Junior. Šestý novit parádě, nyní místo 5. Warhouse The Baby, novinka z minulého kola, 4. Queen of the Stone Age, romantická věc s názvem Easy Street, je na místě 3. PJ Harvey Voyager, místo 2. A jednička Marianne od Fontaines DC nám zakončila dnešní žebříček. No a mě bylo potěšením tady s vámi trávit hitparádu na Rádiu 1 a budu se těšit příští týden 10. září zase ve čtvrtek ve 20 hodin naslyšenou u další hitpošky. Mějte se krásně.

0: Kdyby se vám zdálo, že vám oknem do kanceláře nakukuje nějaký dinosaurus nebo jiný předpotopní veleještěr, tak se nedivte.
1: Rádio 1.

vlnách Rádia 1 vás zdraví Martin Kadžo.cz. Před námi jsou všechny hudby světa. V tom dnešním vysílání uslyšíte ochutnávku z desky, kterou nařízen ohlásil londýnský bubeník Moses Boyd. Zazní taky pozvánka na Balkan Fiestu 9. září na lodi Tajemství, nebo mrkneme na program druhého ročníku Mezinárodního festivalu romských filmů. Následující africká záležitost, to už je single z desky Made in Dakar, kterou na konci října u londýnského labelu Strat vydává senegalská legenda Orchestra Baobab.

Následující afrozáležitost je prázdninová nahrávka Problems, pod kterou je podepsaný Nigeriec Seun Kuti. Jako host se na nahrávce objevil velký hlas současné jamajské hudby Kabaka Pyramid.

Ze studia Rádia 1 vás ještě jednou zdraví Martin Gadžo.cz. Následující nahrávka dnešních všech hudeb světa je single z chystané desky I Take You High Life, která vyjde teď na konci září u německého labelu Agogo. Desku připravuje nizozemsko-gánský muzikant Case Slice.

Ve všech hudbách světa se teď podíváme na druhý ročník Mezinárodního festivalu romského filmu. Projekce se konají na několika místech v Praze tento týden od 10. do 13. září. Koukal jsem na ten program, jsou tam opravdu jako zajímavé projekce. Mým favoritem je večer věnovaný romskému souboru Perumos. Možná si pamatujete, minulý měsíc tu byl u mě ve vysílání na rozhovor kapelník skupiny Bengas, muzikant Milan Miguel Horvat. O Perumos hovořil tak krásně, nádherně, vlastně jako o nějakém vzácném, kouzelném místě, kde právě kluci z Bengas získávali první zkušenosti s tradiční romskou hudbou a s tradiční romskou kulturou. A k festivalu romského filmu patří taky mraky muziky, každý večer je nějaký koncert a právě na poslední festivalový den pozval ředitel festivalu kamarád Petr Ščuka kapelu Terne Čáve. Jak to je ten štát?

Následující starší záležitost od rumunské kapely Mahala Raibanda je zároveň pozvánkou na Balkán Fiestu, teď ve středu 9. září na palubě lodě Tajemství. Koncertní show tam naloží Love Song Orchestra, přidá se špičková gypsy jazzová kapela Django Always. Můj set doprovodí člen kapely Cumbia Cooperativa, peruánský kámoš, saxofonista Umberto. Pokud máte rádi letní latinobalkánské skákačky a nevadí vám pořádně rozhoupaná loď, tak je Balkán Fiesta na lodi Tajemství pro vás jako dělaná.

Tolik pozvánka na, na Balkan Fiestu 9. září na lodi Tajemství. A to je vlastně finále dnešních všech hudeb světa. Nakonec si zahrajeme ještě single, slíbený single z chystané desky, která vyjde pod názvem Songs for Sinners. Vyjde teď v říjnu a je pod ním podepsaný bubeník Moses Boyd. Opravdu parádní záležitost, na tu desku se hodně těším. Písničkoli z vysílání najdete už teď na našem webu radio1.cz. Děkuji vám za pozornost, mějte hezký konec léta. No a v neděli 27. září zase tady na vlnách jedničky. Čus!

0: Babi, a kde jsou všichni ty uprchlíci?
1: No, kde by asi byli? Každou boží neděli na Rádiu 1.
2: Všechny hudby světa, nahrávky z Afriky, Orientu, Asie nebo Jižní Ameriky. Pouští Filip Tic a Gadžo.cz.
0: Babi!

0: dobré vůle nadace Olgy Havlové. Závodit můžete na 5 nebo 10 kilometrů, ve štafetě s kamarády či kolegy, nebo si můžete jen užít doprovodný program. Připojte se k závodu, kde nejde o čas, ale o chuť pomáhat. Více informací na www.cz. Mediálním partnerem závodu je Rádio 1.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů, kilo za 49,90. A jeho český ajdam plátky 100 gramů s apkou pouze za 19,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
2: Elektroničtí pionýři se vracejí zpět do Prahy. Nová intenzivní show, drtivý zvuk, nekompromisní energie. The Prodigy. 23. listopadu O2 Arena Praha. Nový materiál, staré dobré hity. 35 let, The Prodigy. Vstupenky na www.lifenation.cz.
3: Reklama na Radio 1.

Hola, hola, od mikrofonu rádia. Tady máme menší problém s tím, že jsem si pomněl přepnout auto na assist v našem systému. Ale co jsem chtěl říct? Chtěl jsem říct, že jsem tady a budu s váma 3 hodiny. Jmenuji se Tomáš Navar a je to tak nějak už pár let, co v celou tu dobu potkáváme přes frekvenci 9.1.2 a další 3 frekvence, které si ale bohužel z hlavy nepamatuju. Každopádně my jsme poslouchali, jako vždycky v mé směně, začátek něco z ukázka z dubstepových, post-dubstepových vod, věc názvem Noteless od Alignness. No a teď už zase 2 skladby z oblasti House Music. První se jmenuje Lose Yourself od Penny a pak přijde na řadu House Paradise od projektu Hey Pro.

0: Dobré ráno, i v tuto šílenou hodinu je s vámi Rádio 1.
1: Ano, je to tak, ať už máte ráno, večer, nebo je to úplně fuk, hlavně, že nám tady hraje hudba a teď nám bude hrát novinka Spend It od dvojice Care versus Mercury a pak trošku přitvrdíme, ale to vám prozradím až poté.

Posloucháte Rádio 1, poslouchali jsme, co jsme to poslouchali? Můžeme říct, že jsme poslouchali KMFDM, což prý znamená také i Kill Motherfucker Fans of Depeche Mode. Kapela dobře známa z Rádia 1 už aspoň 30 let, co si dobře pamatuju, a my jsme poslouchali věc s názvem Cunt Boy. No a teď už je na řadě I Feel You.

Posloucháte Rádio 1, tohle byla samozřejmě PJ Harvey, spolupráce s Tom Yorkem z Radiohead a tahle ta věc se jmenovala příznačně This Mess We Are In. No a já jsem ještě se chtěl vrátit, jak jsme si hráli KMFDM, tak jsem zapomněl říct jednu důležitou věc, protože 23. března, je to příští rok, ale nebojte se, to uběhne jako voda, bude v klubu Lucerna Music Bar vystupovat právě tahle kapela legendární. Budou mít jako hosta Ia Toach, takže to ještě neznám, ale rád si to zpestřím nebo rozšířím své hudební znalosti. Každopádně Obscure Promotion pořádá KMFDM v Lucerně Music Baru a rozhodně o tom silně uvažuju, protože oni jsou pořád dobří. Tak jo, tak tohle byla PJ Harvey, no a teď si zahrajeme kapelku, kterou hrál i Gadžo ve svém pořadu Všechny hudby světa, nicméně on hrál skladbu Say Yeah, řeč je o Moses Boyd. A já jsem našel ještě novější věc od Moises Boyd, která se jmenuje Criticize a je tam ještě jako zpěvačka Amber Simon, tak tady to je.

Velká sedma. Novinky Velké sedmi pro tento týden. První novinka. Niva a Fulcrum a jejich společná věc High.

Tři vylosovaní hlasující od nás tentokrát dostanou lístky na festival Reconnect 2026, který se koná v Brně od 1. do 3. října a na zahajovacím koncertě vystoupí Tata Boys. Chtěl

0: Velká sedma na Rádiu 1. Vaše československá hitparáda.
1: Tak, pokračujeme dál ve živém vysílání na Rádiu 1 a nás teďkom čeká písničkářství, by se tak dalo říct, poněvadž první z nich, Loom of the Land, obstará Nick Cave a jeho The Bad Seeds a pak přijde na řadě Hot Gum od Sofia Isela.
2: It was the dirty end of winter along the

Posloucháte Rádio 1, tohle to byla skvělá Sofia Isila, moje oblíbenkyně, hodně mladá umělkyně, která má skvělé texty a rozhodně si s hudbou zachází naprosto tak, jak chce a řekl bych, že se na nic neohlíží, což je docela fajn. No a vlastně nás čekají taky další dvě věci, také od lidí, kteří se až tak moc jako neženýrují s ničím, řekl bych. První z nich skotské duo Cowboy Hunters, hodně mladá dvojice, skoro bych řekl až děti, ale je to fajn muzika a mají fajn neotřelé texty. I když v této skladbě to třeba až tak moc nebude patrné, každopádně my si teď pustíme věc s názvem Money for Drugs a hned poté přijde, protože bude výborně textově navazovat James Cole, a který s ideou udělali na konci srpna, vydali mixtape s názvem Alibi Jones, kde se James Cole dost vrací, řekl bych, do svých raných básnických vod a mně se to hodně líbí, připomíná mi to hodně ten mood textový ze starých dobrých prvněsky od Supercrew, ale to už samozřejmě nechám na vás. Pro vás jsem vybral z tohohle mixtapeu skladbu XXXL. No a možná těch informací bylo už dost a teď si teda pustíme Cowboy Hunters, Money for Drugs a hned na to James Cole and Idea a XXXL. No, pak budou reklamy a pak přijde opět na řadu pořad o abstraktní hudbě, technopořádek, takže tři skladby z oblasti technomuziky. Tak to nás teďkom čeká a to nás teďkom nemine.

0: Děti, neberte drogy.
1: Šel jsem z XL do XXL, do XXXL,
0: jsi tlustý, potom zpátky do XXL, raz, a XL, dva, okay. Tři, praň.

0: Reklama Rádia 1.
1: Přijeďte stanovat pod hrad. Iva Bitová, Síček, Ida de Jong, Severní nástupiště, Petr Linhardt, Midi lidi a další.
2: Atmosféra jakési, až řekl bych, spiklenecké pospolitosti.
1: Folková Lipnice se vrací skoro po 40 letech. 11. až 13. září v amfiteátru v Lipnici nad Sázavou. Více info na folkovalipnice.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A kofola 2 litry s apkou pouze za 21,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
4: KFC ti zase nabízí víc.
5: MacBooky Neo.
4: iPhone 17.
5: Laserové projektory.
4: Sluchátka Apple Beats.
5: A stovky dalších cen.
4: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
5: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
4: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
6: Reklama na Radio 1.
7: Tak jo, je to tady. Máme tady další pokračování malého pořadu abstraktní hudby Technopořádek, tentokrát s číslem 66 a začneme japonským umělcem, producentem, DJem, který vydává své zajímavé věci na značce, legendární značce RNS. No a ten právě v 21. srpna vydal své EPčko Xenognosis a z tohohle třípísňového EPčka si od producenta, který se říká, nebo uvádí své jméno umělecké jako Shizawa Q, zahrajeme skladbu Muare. Tak tady to je. Technopořádek začíná. Rádio 1.

Posloucháte Rádio 1, posloucháte Technopořádek s pořadem číslem 66. Tohle byla ukázka s názvem Moire od japonského producenta DJ, který se říká Shizawa Q. A musím říct tedy, že Japonsku docela závidím, jakého tam mají zajímavého umělce, protože jeho techno je opravdu plné takového zajímavého soundu a emocí, které v takových těch industriálnějších a převažujících věcech v tomto žánru muziky až tolik jako neslyšíme. A to je docela fajn a určitě ho budu sledovat a samozřejmě je fajn, že si ho všimli na RNS Records, protože takhle tímto způsobem ta značka si udržuje svoji laťku stále hodně vysoko a to je fajn. Takže máme za sebou první skladbu z pořadu Technopořádek a teď už jsme u skladby číslo 2 ze 3. Vlastně obě dvě další skladby, ty budou zase z labelu Diffuse Reality, což je, tušíme, argentinský label, a bych nekecel, jo, Portugalsko, skoro, těsně vedle. Tak tenhle ten umělec, nebo umělec jménem Strojev, se nám představí ve skladbě SLC a ta vyšla na albu Bardock na Diffuse Reality, a to 19. srpna, a takže se pojďme podívat, jak to pěkně udělal ten Strojev.

Posloucháte Rádio 1, tohle je Technopořádek 66, druhá skladba ze tří od producenta a techno DJ Stref a SLC, tohle, tahle věc se nachází na albu Badok, která vyšla na značce Diffuse Reality Recordings, portugalské značce, a to 19. srpna. letos. Tak tohle byl samozřejmě hodně zajímavý groove, plný kláves, které tak nějak udávaly tón a atmosféru, přičemž kolega ze stejného labelu Natar, který nám obstará další skladbu, která se jmenuje Mist Call, ta už je zase trošku někde jinde, ale tak to má být, nechceme hrát se věci, které se sobě podobají, naopak upřednostňujeme různorodost, pestrost, barevnost, takže proto padla volba na EPčko s názvem Mist Cold, vlastně titulní skladba teď za chvíli zazní, a jenom pro informaci, také docela nedávna nahrávka, poněvadž vyšla 25. srpna. Takže tímto uzavíráme dnešní technopořádek skladbou Mist Call od DJ a producenta, který si říká Natter.

Posloucháte Rádio 1 a posloucháte, nebo poslouchali jste poslední skladbu, třetí z pořadu o abstraktní hudbě Technopořádek, tentokrát s číslem 66. Tohle to byla technointerpretace tématu, jimž je zmeškaný hovor, neboli Missed Call. EPčko se jmenuje rovněž Missed Call a my jsme poslouchali tvorbu od umělce, který se říká Nater a vydává u značky Diffuse Reality Recordings. Takže teď se zase posuneme kam dál a jelikož už nějak tak konzistentně dlouhodobě deklaruji své sympatie k propojení techna a jazzu, tak mě nenapadlo nic jiného, než jako další skladbu zařadit Eat the Question od Franka Zappy, kterou to složil pro vynikající album, řekl bych skoro jazzové album Grand Vazoo.

0: Hitparáda Rádia 1.
1: Poslechněte si novinky v Hitparádě Rádia 1 pro tento týden. Vrací se nám brooklynská kapela Dive. Ti si chystají vydat nové album na konci října a tady je úvodní single The Fountain. V novinkách se také objevuje skladba A Display of Emotion od kanadského producenta a DJ Ryana Hemswortha. Nový materiál v podobě singlu, a to 7. srpna, vydala na vlastní label Young Art Records Tokimonsta, neboli Jennifer Lee, americká DJka a producentka. Jmenuje se Memory on the Run.

Další novinkou je spolupráce Denzla Curryho a Kennyho Beatse Difference featuring Jeva. Nová věc s názvem Tom Will Smack Your Ass navazuje na loňské album Cosplay od londýnské kapely Soul.

0: Tři vylosovaní hlasující tentokrát obdrží lístky na koncert Blockhead and Proletar, ke kterým se přidá Arms and Sleepers. Vše se koná v úterý 29. září v Cargo Gallery.
1: Hitparáda Rádia 1 s Jiřím Žákem. Naše rodinné zlato.
2: Posloucháte Rádio 1 a nás teď čeká retro skladba od Lou Reeda a pak úplná novinka s názvem New Generation od Steady Holiday.

just a perfect day. Drink sangria in the park, and then later

0: blbec, Vítore. Inhaluje.
1: Doufám, že ne rům.
2: Ne,
3: inhaluje. Inhaluje Rádio 1.
4: Posloucháte Rádio 1. A my jsme teď doposlouchali zajímavou, příjemnou novinku od Steady Holiday, což je vlastně Dre Babinsky, zpěvačka, která čerstvě absolvovala své první mateřství a tak tuto zkušenost zhudebnila ve skladbě New Generations, která popisuje spíš ty triznivější chvíle rodičovství, ale což je asi u první zkušenosti docela normální, že přicházejí i tady tyhle ty překvapení. Každopádně písnička je to moc pěkná, teda pokud se líbila i vám, mě teda rozhodně ano, proto jsem je zařadil. Teď už máme na řadě zase něco staršího, dost politického. Vždycky mě překvapuje reakce lidí, kteří říkají, že politika do hudby nepatří. Mi přijde, že hudba je jedna z nejideálnějších platform pro vyjádření různých politických postojů a existuje proto milion příkladů a Stereolab jsou skvělý příkladem právě, který politiku ve svých textech nějakým způsobem reflektují pravidelně. No a my si teď pustíme jednu z velmi politických skladeb, která se jmenuje Ping Pong, která dost kritizuje důsledky na lidské životy pravidelných kapitalistických sezon, rytmů, střídajících se krizí a konjunktur a tak dále. Tak jo, tak tolik, abyste viděli ke kontextu a my si teď dáme teda Ping Pong od Stereolab, skladbu, která, nebo skupinu, která na Rádio 1 patří neodmyslitelně desítky let.

0: Kulturní léto Rádia 1.
1: 17. a poslední týden soutěžního speciálu Kulturní léto končí s festivalem Lunch Meet. Otekr v amfiteátru Veletržního paláce. Tímhle vrcholí 17. ročník Lunch Meet festivalu, který od čtvrtka 24. do neděle 27. září promění Prahu v centrum nezávislé elektronické hudby a nových médií. Funkcionalistický kolos Národní galerie se veřejnosti otevírá exkluzivně u této příležitosti a spolu s klubem Ankali nabídne přes 30 projektů a 5 světových premiér. Vystoupí také Kamaru and Nick Frustand, Zora Jones, Umru, Jovning Portal, Bapary, Miriama Kardošová, Isama Zink a DJ Gap, Natalie Pleváková a spousta dalších. Poslední lístky na Lunch Meet Festival CZ. V kulturní tašce kromě dvou vstupů na Lunch Meet najdete podložku pod myš se zápěstní opěrkou z paměťové pěny od Connected. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Audioknihu Peter Heller, Psí hvězdy, Vzhlížet ke hvězdám. Vydavatelství One Hot Book, příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneHotBook.cz. Voucher v hodnotě 500 korun na nákup oblečení, šperků a doplňků od českých designérů v obchodě Biorigo. Majzlova 5 a na beorigo.cz. Cykločapka od cykloshopu Atom Bike. Kolo, bike, batoh, helma, tretra. Vše na atombike.cz nebo v kamenné prodejně v Praze Evropská 34. Originální triko od první houbařské speciálky Les Houbeles. Nebuď v lese za váguse. Leshoubeles.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z Káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlínky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz.
0: Kulturní léto Rádia 1.
1: Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.
2: Posloucháte Rádio 1 a my se teď zase vrátíme po těch stereolep a věci ping-pong o krizích a vzestupech kapitalismu do Belfastu, protože v Belfastu existuje a skládá producentka Marta Greer, která vystupuje pod jménem Cosine a právě Cosine teďkom přichází s novinkou s názvem Too Far for What, což je moc, moc zajímavý přístup k elektronické muzice a jak moc zajímavý, to už nechám na vás, protože si ji teď můžete poslechnout na Rádiu 1.

Jagódky na Rádiu 1. Jagódky, ano, to je polské slovo a polské proto, poněvadž jsme teď pustili novinku od projektu Base Victim. Base Victim je dvojice, která sídlí v Londýně a je to vlastně producent s americkými kořeny a zpěvačka se zase narodila v Polsku a dělají spolu muziku a tohle je výsledek novinka Jagódky. Tak a co si dáme dál? Čeká nás Erika Badu a Alchemist, pro mě jedna z nejlepších alb zatím letošního roku. Mimo jiné samozřejmě, ale fakt se mi o to hodně líbí a tentokrát jsem si pro vás vybral hlavně především kvůli zajímavému textu věc netradičně poslední a ta se jmenuje Black Box a hostuje na ní Kamasi Washington. Tak teď si můžete dát na Rádiu 1.

Posloucháte Rádio 1, posloucháte, nebo poslouchali jsme samozřejmě klasiku od Massive Attack Dissolved Girl. Takže pokud máte rádi hlas zpěvačky Sarah J. Holly, tak teď jste právě měli možnost. No a blíží se, už máme tady poslední hodinku mého tříhodinového setu, a kterou zájem jako obvykle ukázkou z produkce nacházející se někde v oblasti post-dubstepu, deep-dubstepu. Takže co tady máme? Máme tady Dropfellas, což je takové italské duo, které vydalo EPčko Bowls, a z toho si právě teď zahrajeme skladbu s názvem Shape Dub.

Poslouchte Rádio 1, tohle bylo duo Dropfellas a jejich Shaped Up, vlastně věc, kterou vydali na značce FKOF Recordings. Teď už přichází na řadu dvojice novinek, novějších věcí z oblasti UK Garage, i když ta první věc bude samozřejmě opravdu z UK, protože se vyšla na značce Heart, a to je Medchester. Nicméně ta druhá věc, ta bude od producenta, který bydlí nebo nachází se, tvoří v Los Angeles, takže to nebude úplně UK umělec, ale je to prostě styl hudební UK Garage, takže my si teď pustíme DJ Cosworth, Monkey Blaze a Monkey Haze, teda pardon, na značce Heart a Heart 44, takhle, abych to řekl přesně, a potom přijde na řadu producent Hats a Time is Ticking. Tak jo, jdeme na to. Let's dance. Posloucháte Rádio 1.

0: Drum and bassový pořad Shadow Box. Vaše pravidelná dávka zlomených beatů na Rádiu 1. Každou druhou neděli od 6 do 8 s Rudbojem a Tukem.
1: Posloucháte Shadow Box na Rádiu 1.
2: Ano, ano, Shadow Box dneska od 18. hodiny můžete se těšit a já vždycky, když pouštím tohleto opoutávku, tak mi to nedá a ty dvě skladby, co si vždycky vybírám, co mě za poslední 14 dní až měsíc tak nějak přistály do cesty, tak se tady s nima vytasím a vytasím se s nima i teď, protože obě dvě mě docela zaujaly a přijde mi super. Tak uvidíme, jak se budou líbit vám. První z nich se jmenuje Ghost Division a je od Submorphix a pak přijde na řadu Ocean Stage a Drop S. Tak jdeme na to. Tohle je Rádio 1.

Poslouchejte Rádio 1, tohle byla věc s názvem Ocean Stage, příjemná, klidná, drumbassová záležitost od projektu Drops a tímž to také upoutávka na to, že dneska večer můžete poslouchat drumbass celé 2 hodiny v rámci pořadu Shadowbox, a to mezi 6. a 20. hodinou před Josefem Sedloněm. Tak a co nás čeká teďkom? Teď nás čeká novinka s názvem Break the Motion. Autorkou je Tara Lily, což je představitelka další z mnoha jazzu, kteří hrajou docela mladí lidé, a je to, už to sleduju v Velké Británii aspoň minimálně 10 let, ale kdo ví, jak dlouho to tam takhle je. A než jsem vlastně, no když jsem střídal, když jsem střídal Martina Juráčka, tak jsme se o tom právě bavili a on říkal, že Británie existují, možná ještě pořád, asi jo, ale i existovaly různé projekty různých mecenášů, kteří sbírali mladé lidi z ulice, kteří nevěděli, co se sebou, a nějakým způsobem je učili jazz, a ze spousty z nich se stalo skvělí muzikanti, a tak se dá pořád neustále narážet na to, že v Británii hrajou stále mladí a mladí lidé mnoho různých jazzových fúzí a odvětví a tak dále. No a řekl bych, že možná, že Tara Lily je právě i takový příklad. Nevím, jestli prošla nějakým takovým programem, každopádně se mi její muzika moc líbí a i to, jak moc ve své hudbě reflektuje právě jazz. Takže pojďme si poslechnout Break the Motion teď na Rádiu 1.

Tak my se poslouchali příjemný takovou elektroniku s jazzíkem namixovanou ve skladbě Break the Motion. Novince to od mladé umělkyně z Británie, která se jmenuje Tara Lily. Tak a teď si dáme zase něco, ne, tak to byla vlastně poslední novinka z mého třihodinového dnešního setu, teď už zaspomínáme na nějaké starší věci, když ne tak úplně. Teď si dáme prostě příjemnou věc s názvem Referendum od Fluke a potom Spooky z letošní desky.

Posloucháme Rádio 1, posloucháte Rádio 1 a tohle byly Fluk, referendum, ne referendum, ale referendum, asi víte, co je to ríf a kdo neví, tak to nevadí. Každopádně tahleta věc pocházela z alba Risotto. No a teď už jsme u alba, které se jmenuje Lassent, vyšlo letos v dubnu a mají na svědomí duo Spooky, Duncan Forbes, Charlie Mayer. Nevím, jestli už to není jako jenom spíše od Duncana Forbesa. Každopádně Spooky byly vždycky fajn a každá jejich muzika má něco do sebe a moc se mi dlouhodobě líbí. Tak jsem uvítal díky upozornění kamarádky Štěpánky, že letos vydali album, mě to nějak minulo, ale naštěstí nenadlouho, takže to znamenalo logický krok a to, že si pustíme ukázku z té desky a ta ukázka se jmenuje Perpetual. Je to myslím poslední věc, no a potom přijde ještě úplně poslední skladba ode mě, DJ Sneak a Elements a tuhleto chvíli to vlastně znamená, že se sám loučím, to znamená, že od mikrofonu Rádia 1 říká goodbye a zase někdy příště Tomáš Navar, možná za 14 dní, možná za měsíc, ještě to nevím přesně. Každopádně se mějte krásně, můžete se těšit po mé směně od 15. hodiny na skvělej set Jany Kománkové, potom na Shadowbox a potom samozřejmě na vynikající pořad pravidelný nedělní od Josefa Sedloně. Tak jo, tak se mějte krásně a já se sama loučím od Spooky, Perpetual a pak potom DJ Sneak a Elements. Tak pa, ahoj.

0: Reklama Rádia 1.
1: Globus a Europark fandí mámám. Právě teď probíhá sbírka na pomoc maminkám samoživitelkám. Přidejte se i vy. Nakupte školní potřeby a až do 15. září je odevzdejte v informačním centru Globus. I malá pomoc znamená velký krok k úspěšnému začátku školního roku. Děkujeme.
2: Běháte rádi a chcete pomoct rodinám v nouzi? Přijďte 8. září do obory Hvězda na 8. ročník běhu dobré vůle nadace Olgy Havlové. Závodit můžete na 5 nebo 10 kilometrů ve štafetě s kamarády či kolegy, nebo si můžete jen užít doprovodný program. Připojte se k závodu, kde nejde o čas, ale o chuť pomáhat. Více informací na www.cz. Mediálním partnerem závodu je Rádio 1.

0: flašky, kufříky vyměním za kuponky. Škola volá!
1: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
2: Reklama na Radio 1.

Dobré nedělní odpoledne z Rádia 1 vás zdraví Jana Kománková. Jako každý druhý týden máme tady pár sympatických nových věcí. Vychází společný album Last Mod a Davea Lombarda, což bude velký a temný a lehce divný, a my si z toho pustíme první vlaštěvku.

taková nenápadná skladba All News is Good News od Surprise Chef. Posloucháte Rádio 1. Tohle už jsou Skill Bus, The Vanishing American Family.

0: Himbaj Švix, to nám ten rozhlas ale dneska vyhrává.
1: Soličku, pacholičku, mohli bychom se na chvilku přeladit na Radio 1.
0: Ale to je ta příliš hlučná rozhlasová stanice.
1: Ale ne, a my si to pustíme potichu. Pipík Sedluň tam dneska vyhrává.
0: No tak ale na chvilku.

jste hloubali nad tím, co za nástroj v téhle krásné instrumentální věci hraje, tak věřte, že mongolská harfa, protože autorka je Mongolka Céline Dasberg, která občas dělá kvíle věci, občas někdy zpívá. Tohle je věc, kterou jsme hráli v posledním clubbingu a posluchači psali, cože to je. Cassiotone for the Painfully Alone.

vyšlo nový album Arab Step, tohle je skladba Samsung, takže jsem mohla slyšet celý ten pár pěkných kousků. Posloucháte Rádio 1, pustíme si Duši of Warsaw.

0: I'm six.
1: Reklama Rádia 1.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden s Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.
3: Přijeďte stanovat pod hrad. Iva Bitová, Síček, Ida de Jong, Severní nástupiště, Petr Linhardt, Midi lidi a další.
4: Atmosféra jakési, až řekl bych, spiklenecké pospolitosti.
3: Folková Lipnice se vrací skoro po 40 letech. 11. až 13. září v amfiteátru v Lipnici nad Sázavou. Více info na folkovalipnice.cz.
5: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů, kilo za 49,90. A jeho český ajdam plátky 100 gramů s apkou pouze za 19,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
7: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
8: Reklama na Radio 1.

0: Černodenní deprese bez romantického lesku, tak zní recenze jednoho lokálního magazínu na tohle švédskou kapelu Franz Katrion a konkrétně na její skladbu Hema in min Langehet. Posloucháte Rádio 1, pustíme si dvojici německo-italskou Alex Hacke a
1: Rádio 1
0: a Daniel de Picciotto a skladba de Marshall, pak nás čekají Big Special a po 16:15 bude i čas na kulturní servis.

Lucy Sun System na Rádio 1 Someone Great. Posloucháte Rádio 1, co jiného byste taky měli poslouchat. A než si dáme kulturní servis, tak si pustíme ještě Walking Man's Club, skladbu Wallace.

2:45, což znamená, že čas na kulturní servis je tady. Začínáme od festivalu Jesnění, sousedsko kulturní festival v Jeseníku, Landscape, multižánrový festival na téma krajina, město a veřejný prostor v Hradci Králové a Brno Art Open, festival umění ve veřejném prostoru v Brně. Filmy v Edisonu, v 19 Čika Čeka a v 21 Vzhlížet ke hvězdám, v kině Pilotu 18:30 Čika Čeka a 20:45 Michael, kino Dlabačov 18 Next Weekend a ve 20 Terminator 2 Den zúčtování. A je tady ještě letní kinočistírna v Bubenči, 20:30, slavný, skvělý film Fargo. Pak tu jsou galerie, Středočeského kraje Lukáš Machalický Palopenze, v Veletržním paláci František Kobliha, Cyklus Máj, v Doxu Radka Bodzevič Faust, na zámku Troja Labirint, krajina vnitřního bloudění, v Roztokách u Prahy ve Středočeském muzeu Trnkova zahrada 2, v Rokafé Vlado Mén, v Kunsthalle Praha William Kentridge The Battle Between Yes and No. Moravská galerie v Brně Napravená křivda, příběh sbírky Stefana Hellera. Umělecko-průmyslové muzeum v Praze Derniera, výstavy Váza, symbol kultury a života. Galerie Meat Factory Cezary Poniatovský, Deep House. Epo 1 v Trutnově, Ondřej Mestek rekreace, Osmička Homepolec, Present Perfect, Otisky času v současné keramice. Novoměstská radnice příběhy 2026, Veletržní palác Tuskulum a další místa v Praze a Pardubicích byla ve věci umění 2026. Galerie Benedikta Rejta v Lounech, František Kinc Tromo, chemisty galerie Tomáš Jetela, Tomáš Němec, Václav Misař, Žáda Víva, zámek Žerotínu ve Vářském Meziříčí, Kaja Soudek a Berenika Soudková live, galerie Cedona, Viktorie Beldová, Karolina Kučerová, Barbora Maté, Home Sweet Home, v Kaštanu Jitka Hilská Trocha poezie, na Chvalském zámku Cesta kolem světa za 80 dní. Karpuchy na galerii Bystrý Krčo, Margarita Ivy, You Can't Return, You Are Here. European Art, Sára Konečná, Tereza Štětinová, Zrání. Pragovka galerie Stanislava Kurupušická a Alexandrina Jordanová, Zachytit nit. Koncerty a tančírny v Jazzoku od 8 večer, Lua Voodoo Trio Invite Zdeněk Tománek, Rock Café od 19 On Company Time a na Vyšehradských hradbách už od 3 začal benefiční koncert pořad Community Spolek rodičů a přátel dívek s tetovým syndromem. Pak tady máme divadlo v Dlouhé v 17 Samá voda, Palác Akropolis 19:30, Neboji si Parte Hard a ostatní. Pražský hrad Královská zahrada, Vinobraní na Pražském hradě a ve Středočeském muzeu Design Lok. Na rádu 1 v 18 Shadowbox a ve 20 novinky na alternativní scéně uvádí Josef Sedloň a samozřejmě následně budou jako obvykle všechny další Josefovy pořady. Teď nás čeká krásná záležitost Dorothy Calum, For Fans Everywhere.

před několika dny asi naprosto nadšená Nina Winterlind a píseň Under Cranes. Poslouchat rádu jedna, teď trochu ambientu Tyler Friedman.

0: Reklamarádia 1.
1: Globus a Europark fandí mámám. Právě teď probíhá sbírka na pomoc maminkám samoživitelkám. Přidejte se i vy. Nakupte školní potřeby a až do 15. září je odevzdejte v informačním centru Globus. I malá pomoc znamená velký krok k úspěšnému začátku školního roku. Děkujeme.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například vodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.
3: Už zase došel? Tvůj krém, šampon či parfém? Na Alze máš kosmetiku i drogerii pohromadě, vůně, péče o pleť i vlasy, zubní pasty i čistící prostředky. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.

0: tašky kufříky vyměním za kuponky. Škola volá!
1: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
2: Reklama na Radio 1.
3: Pokračujeme v hudbě Steve Gunn v remixu Sonic Boom a skladba Nearly There.

Residential.

Tolik Morfin, bylo půl šestý, zbývá necelá půl hodina, než začne další pořad, ode mě ještě pár skladeb. Proč si nepustit s jednou Captaina Beefheart?

0: Kulturní léto Rádia 1.
1: 17. a poslední týden soutěžního speciálu Kulturní léto končí s festivalem Lunch Meet. Otekr v amfiteátru Veletržního paláce. Tímhle vrcholí 17. ročník Lunch Meet festivalu, který od čtvrtka 24. do neděle 27. září promění Prahu v centrum nezávislé elektronické hudby a nových médií. Funkcionalistický kolos Národní galerie se veřejnosti otevírá exkluzivně u této příležitosti a spolu s klubem Ankali nabídne přes 30 projektů a 5 světových premiér. Vystoupí také Kamaru and Nick Frustant, Zora Jones, Umru, Jovning Portal, Bapary, Miriama Kardošová, Isama Zink a DJ Gap, Natalie Pleváková a spousta dalších. Poslední lístky na Lunch Meet Festival CZ. V kulturní tašce kromě dvou vstupů na Lunch Meet najdete podložku pod myš se zápěstní opěrkou z paměťové pěny od Connected. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Audioknihu Peter Heller, Psí hvězdy, Vzhlížet ke hvězdám. Vydavatelství One Hot Book, příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneHotBook.cz. Voucher v hodnotě 500 korun na nákup oblečení, šperků a doplňků od českých designérů v obchodě Biorigo. Majzlova 5 a na beorigo.cz. Cykločapka od cykloshopu Atom Bike. Kolo, bike, batoh, helma, tretra. Vše na atombike.cz nebo v kamenné prodejně v Praze Evropská 34. Originální triko od první houbařské speciálky Les Houbeles. Nebuď v lese za váguse. Leshoubeles.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z Káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlínky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz.
0: Kulturní léto Rádia 1. Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.

Blair ice cream je nastavila, na kterou jsem padla, když jsem chystal jakýsi soundtrack ke knize o zmrzlině. Bude 5:45, takže já se loučím naslyšenou s dalším Sleep Clubbingem pravděpodobně v ten samý den a ještě v obvyklý čtvrteční odpolední čas. Tady je Kate Le Bon, jinak všechny odehrané skladby najdete na Radio 1.cz, což vždycky vedle jména DJ.

0: Zdeňku, vyberte si políčko.
1: Poprosím, C jako cirkulárka?
0: Jaké je pokrytí Rádia 1 v digitální síti DAB+.
1: To nevím.
0: Jane, chcete odpovědět?
2: Rád bych odpověděl, je to celoplošné.
1: Já to vím.

0: jedno.
1: Motokrosová show přímo u obchoďáku? Jo, slyšíte správně. Už 13. září ovládne OC Letňany světová hvězda freestyle motokrosu Petr Pilát. Těšte se na show plnou extrémních skoků, salt a triků. Na programu nebude chybět ani minirampa, XP Boost parkour zóna a Hot Wheels a Barbie herní zóny pro nejmenší návštěvníky. Extreme Day v OC Letňany. Už 13. září od 11 do 18 hodin. A nejlepší zpráva? Vstup je zdarma.
2: Už zase došel tvůj krém, šampon či parfém? Na Alze máš kosmetiku i drogerii pohromadě, vůně, péče o pleť i vlasy, zubní pasty i čistící prostředky. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Alza.cz.
3: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
4: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.

0: flešky, kufříky vyměním za kuponky. Škola volá!
1: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
2: Reklama na Radio 1.
3: Slap, slap, slap, slap, slap, slap, slap, slap, slap.

Tak, naprosto výborný zvuk a taky skvělá asi reprezentace a ukázka toho, co v dalších dvou hodinách v Shadowboxu na Rádiu 1 uslyšíte, respektive na Rádiu 1 v Shadowboxu, což přeznamenává to, že vás čekají dvě hodiny drum and bassu. Tohle je skvělá věc, Transparent Audio, z toho labelu si zahrajeme, ne úplně showcase, ale zahrajeme si víc věcí, tohle je Dava nebo Dava, track s názvem Call from Heaven z právě novýho releaseu na Transparent Audio, což je taky jako relativně nový label, tuším, že na scéně nějakých 5 let a už se hodně establishovali v takovémhle zvuku. Tohle je parádní věc, parádní release, dáme si obě strany. Předtím taky Bob, novinka na Hospital Records, tož je takový návrat Boba právě na Hospital, dřív jsme ho mohli vidět hlavně na Med Schoolu, to už samozřejmě neexistuje, ale Bob se teďka vrací a má před sebou EPčko Rumination, možná album, možná EPčko, nejsme si jistý teďka. Za malou chvilku taky novinka od, nebo z našeho oblíbeného labelu 1985 Music, jsme rádi, že vám konečně můžeme zahrát tady ten release Napes a Visages featuring Scratchy, track s názvem Stepping on Toes ze stejnojmenného EPčka. Na tomhle EPčku jsou i jedna spolupráce přímo s Alexem Perezem a EPčko je super. Jsou to takový jako klasický jungle, je to moderní junglovej zvuk a stojí to fakt za to. Stepping on Toes EP vychází teďka v září na 1985. Za malou chvilku třeba taky Rift z Four Corners, dáme si novinku od Business as Usual, nebo taky třeba Anaila. Posloucháte Shadowbox na Rádiu 1, tohle je Napes.

0: Tak, další ukázka ze skvělého EPčka Stepping on Toes, který má na svědomí Napes. Když jsme se dívali na fotky tohle týpka, tak nemůže vypadat víc britsky. Takže myslím, že je jasný, odkud je spolupráce s Alexem Perezem, track s názvem Shimaki. Co to říkáš, Martine? Je to po tvý chuti?
1: Jo, je to dobrý, ale to je takový zábavný release na 1985, trošku se jako mimo ten jeho deepový zvuk.
0: Jo, je to super, já si myslím, že Alex by měl mohl dělat víc junglu. Má za sebou Alex Perez má za sebou tour, že, evropskou, která končí, pokud se nepletu, buď už tenhle víkend, nebo ten příští. V pátek měl Heavyweight Maidan a včera hrál v údajně nejlepším klubu v Evropě ve Wuppertalu. No, takže pokud jste byli, tak nám dejte vidět, jak to bylo. My jsme chtěli jet, ale bohužel v pátek byla zlomená. V pátek byla Arizona loď, která se trošku protáhla. Některý máš do neděle. Martine.
2: Tak, o čem mluvíš?
0: Vím, o čem mluvíš. Před malou chvilkou taky třeba Primitive Instinct, což je další ukázka z labelu Transparent Audio a tak dále. Tracklist vám hodíme na web Rádia 1 hnedka, jak se nám tady rozfunguje admin. Za malou chvilku Enile, novinka na DRSově labelu Space Cadet. Posloucháte Shadowbox na Rádiu 1.

Nová novinka z labelu Footnotes, EPčko Love is Everything od Willema. Zrovna tohle je titulní záležitost. Před malou chvilkou taky Note, Zar a Jess Eddie, věc The Point of Origin Volume 5, který z kompilačky, která vyšla na Shogun Audio a kterou vám tady, jak jsem se díval do tracklistu, představoval 2K už v uplynulých vysíláních. Předtím taky V-Recordings, Level 2 a Get to Know Ya. A za Level 2 se ještě podíváme společně s Colette Warren na track Secret Lies. Posloucháte Shadowbox, Radio

0: Tak, to je dnešní hodinková sekce. Víc už se nám do novinek dneska nevlezlo. Každopádně to vůbec nevadí, protože my už tu máme ve studiu našeho dnešního hosta, DJ a promotora Plazetoise. Čau.
1: Ahoj.
2: Mic check.
0: Super. Vítej u nás, jsme rádi, že jsi přišel za náma a trošku si popovídáme nejenom o tobě, ale i vlastně o té akci, kterou chystáš, na kterou určitě se spousta lidí už těší teďka, vzhledem k tomu, že je nám to blízký i z pohledu právě těch hostů, který jsi tam pozval. Takže spíš řekni nám, kdo je DJ Plazetoise, jak jsi se vlastně dostal k Drum & Bassu třeba?
2: No tak já začal hrát nějakých 5 let zpátky, když počítám i začátky doma v garáži. Ke drumům jsem se dostal neobvyklou cestou skrz metal a synthwave. Krátce potom, co jsem začal hrát, tak jsem zjistil, že akcí moc není, respektive deepových akcí moc není, a deepy jsem si oblíbil, takže jsem nedlouho na to začal i pořádat svoje vlastní eventy. To teď dělám už třeba 4. rokem. A hodlám v tom pokračovat ještě nějakou dobu.
0: Ty vlastně, jako já jsem koukal, že ty máš za sebou několik konceptů, protože vlastně, že jo, máš vlastně teďka je Talasobia, co je jakoby projekt, to je jako spíš na ten Deep. A
2: Deep taky.
0: Deep taky, ano. A ty máš ještě vlastně nějaký Break X Experiment, že jo, tak to spíš jakoby junglovej.
2: To je spíš do junglu, breakbeatu, který jsem teďka tak nějak objevil, že miluju. Jungle breakbeat, dubstep a tak, spíš tyhle ty alternativnější a starší odnože D&B. Krom break experimentu, tak je to pak ještě neurovej Hefty Mess. A to jsou všechny moje tak nějak projekty, co spravuju, nebo jsem založil, nebo spolu založil. Krom toho, tak mám ještě spoustu nějakých jednorázových nebo pravidelnějších akcí na straně. Převážně v krosu, za zmínku řeknu třeba křižovatku, to je každý měsíc středa rapová s open micem pro nový začínající talentovaný MCs. A tak no, mám relativně široký záběr, baví mě hodně věcí, tak toho hodně dělám.
0: Jo, to je super, no. My taky častokrát inkludujeme k jiným stylům, právě myslím si, že super, že ten
2: člověk
0: jungle
2: musí.
0: Teďka, přesně tak, je skvělý, že ten jungle, který se jako tak nějak hodně vrátil s tím moderním zvukem, je to taková jako fakt příjemná změna za poslední roky.
2: Je to tak.
0: Kdo tě, když jsi takhle zmínil, kdo tě vlastně jakoby baví z té

0: protože tím, že taky máš teďka hodně různý koncepty, kdo tě třeba teďka baví na té scéně? Ať už je to drum and bass, ať už je to jungle, máš nějaký oblíbený jména?
1: Já když třeba hledám tracky, nebo celkově, když se zajímám o hudbu, já se snažím spíš tak nějak vyškrabávat dno sudu v uvozovkách. Rád hledám tracky na Soundcloudu, rád stahuju free downloadové tracky, rád se zaměřuju na neznámý, obskurnější umělce, kteří třeba nemají vůbec žádný dosah, přehrání, nic takového. A rád dávám prostor a šanci takovýmhle lidem se projevit, ať už tím, že si je zvu na akci, nebo že hraju jejich tracky. A kdybych měl teda zmínit nějaký jména, tak samozřejmě Milujula Meduzu, to byla, když jsem začal dělat deepový eventy, tak to byl vlastně můj první dream booking, takže jsem moc rád, že teďka to konečně vyjde. Krom toho miluju třeba Geostatika, toho jsme tady měli loni, pár dalších. A co se týče třeba české scény, tak velmi si vážím toho, co dělá například Zlomená scéna. Ono těch deepových projektů už tady teda moc není, pak jsou to ještě v Liberci 771 Sound a tak. Takže ty jsou taky super, ale moc toho není, no. Takže jsem rád za každýho a za všechny, kdo dělají něco takového, a jsem rád, že můžu přiložit ruku k dílu.
0: To je super, no. Já, jako ty jsi zmínil, že hodně času strávíš jakoby hledáním právě takových jakoby novinek. Já s tím trošku upřímně trpím, když ve chvíli prostě odebřu Beatport a musím se prohrabávat jako z toho nových věcí, a abych zjistil, že 90% z toho jsou třeba i častokrát fakt jako ne úplně dobré věci, že ty možnosti dneska, jaký jsou právě z pohledu těch moderních technologií, kdy člověk jako může de facto si cokoliv udělat a uploadnout a prodávat to. Přijde mi ten koncept skvělý, ale chybí mi trošku taková ta quality control.
1: Má to svoje mouchy, no. Všechno je to o rovnováze a bohužel ne každý je schopný si třeba říct sám, jestli to, co dělá, má skutečně tu hodnotu, kterou tomu přisuzuje. A pak je samozřejmě spoustu lidí, kteří naopak dělají skvělé věci a někdy se nedostanou na světlo, protože si jich nikdo nevšimne nebo si nevěří. To je mi líto. Takže takový lidi já rád vyhledávám a snažím se nějakým způsobem prosadit. Nice. Skrz tu svoji činnost.
0: Ty jsi vlastně zmínil Zlomenou scénu jako partičku, kterou my známe velmi dobře, jsou to naši kamarádi, takže je fakt, že já třeba zase ty deepové akce vnímám, že mi přijde, že jich je vlastně docela dost, naštěstí, že to vlastně není to tak jako zácný, jak to bývávalo kdysi.
1: Zlepšilo se to.
0: Je to super.
1: Zlepšilo se to, no. Zaplať pán Bůh.
0: Ty jsi vlastně zmínil La Meduzu, to je vlastně akce, na kterou jsme i dneska chtěli posluchače případně pozvat. Ruda už tam teďka pustil právě jeden...
1: Musíš slyšet.
0: Přesně tak, track, který máme velmi, velmi rádi. A ta akce se koná vlastně v Pražském Krosu, teďka příští týden, 11.9. A krom vlastně La Meduzy tam budeš mít ještě další hosty, tam vlastně Face, jako ne Face jako německý Face, ale belgický Face.
1: Ano, Face se.
0: Ano, občas to je takový zmatečný s těma producentskými jménama. Řekni nám třeba něco víc o té akci, jestli můžeš.
1: Tak akce 11. září bude pod brandem mýho projektu Thalassophobia, takže zaměřený jednoznačně na deepy. Jako headliner tam bude La Meduza se svojí DJ polovičkou Facem. Face sám je taky velmi úspěšný a dlouholetý producent, takže u něj je taky se na co těšit. Mimo to tam bude ještě Pixie. Pixie ho zná každej. Asi nemusím představovat. Krom toho tam samozřejmě budeme my, naše crew. Ještě jsme si pozvali hosty Dropamin Souls, holky z Plzně a ještě pár dalších lidí. Taky tam budou dva výherci nedávno uzavřenýho DJ kontestu, který jsem pořádal, svůj první v životě. Z toho jsem velmi nadšený, mělo to podle mě skvělý ohlas, přihlásilo se spoustu lidí, ve finále jsem vybral ne jednoho, ale tři výherce, protože mám rád, když vyhrajou všichni. A i z těch, co nevyhráli, tak jsem měl velkou radost, že byli velmi vděční a měli radost, že se toho mohli zúčastnit, a vlastně mě odteď tak nějak mi vyjádřili podporu i do budoucna. Já jsem jim samozřejmě taky slíbil nějaký příležitosti, takže si pomůžem navzájem a všichni jsou šťastní.
0: Jasně. Já jsem právě koukal na ten contest, všiml jsem si toho právě na Instagramu, takže určitě big up, myslím si, že to je super. Děkuji. I právě pro začínající lidi, že mají případně možnost se tak dostat na, jako s hraním na jako pěknou akci. Jinak, co plánuješ jako do budoucna, protože krom teda tady toho lípojího projektu, já myslím, že ty už tam jim dával další termín, že bude, že jo, potom nějak listopad, jestli se nepletu?
1: V říjnu bude další Thalassophobia, dostali jsme skrz přátelství s dalším českým promotérem, s Jelenem z Next Genu, tak jsme dostali možnost pozvat jedno skvělý jméno z Jižní Ameriky, takže to jsme ještě nevydali, ale vydáme brzy, takže brzy se dozvíte, kdo to je. A to bude 17. října, jestli se nepletu, taky v Krosu, tentokrát ve Sklepě. A na to se taky moc těším. No a co se týče nějakých dlouhodobějších plánů, tak já samozřejmě hodlám pokračovat v tom, co dělám. Snažím se a budu se snažit i nadále to tak nějak všechno pořád rozšiřovat, upgradeovat a tedy. A doufám, že mi to ještě nějakou dobu vydrží. Zatím je to fajn. Teď mám už nějaký rok, dva možnost se tím, co dělám a tím, co miluju, dokonce i živit. Takže za to se cítím velmi požehnán. A snad to tak nějakou dobu ještě i vydrží. Já věřím, že jo.
0: Super. Krásný shrnutí. Já ti budu určitě, my ti budeme fandit, protože myslím si, že tyhle ty line-upy vždycky za to stojí a jsme rádi, že se vůbec takovýhle věci právě můžou dít. Yes. A doufám a budem vlastně doufat v Fidase pěkný nový akce v nějaký právě blízký budoucnosti. Moc díky. Opakujeme, že teda příští pátek v Krosu 11.9. Lameduza s Fejzem jako zahraničními hosty a pak český support. Určitě doražte. Já, když budu moc, tak určitě, protože Lameduzu jako vokalistku mám moc, moc rád. Má je velmi unikátní. Díky moc. Ty si pro nás teďka vlastně připravíš guest mix. Co můžou posluchači čekat? Myslíš jako víc deep?
1: Přemýšlel jsem hodně, co budu hrát. Nakonec asi dojde na nějaký moje oblíbený, spíše duševní, emocionálnější komba, který jsem nikdy neměl moc šanci zahrát, tak to tady chci předvíst. Mezi tím já budu hrát freestyle nějaký temnoty a začnu to a zakončím to něčím hezkým, takže tak, každopádně deep vibes, o tom jsem celý já, takže to...
0: Super, tak. Těším se a doufám, že posluchači taky. To byl náš dnešní host, DJ Pazetoys, můžeš klidně už se jít zkusit nachystat, my si teďka dáme pouze rychlý reklamy a pak už slibovaný guest mix. Posloucháte Shadowbox na Radio 1.

0: elektroničtí pionýři se vracejí zpět do Prahy. Nová intenzivní show, drtivý zvuk, nekompromisní energie. The Prodigy. 23. listopadu O2 Arena Praha. Nový materiál, staré dobré hity. 35 let The Prodigy. Vstupenky na www.lifenation.cz.
1: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.

0: zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
1: Reklama na Radio 1.
2: This is Ed Rush.
3: This is Optical.
4: This is Lofa.
5: Hi, this is BC, and you're listening to the Shadowbox Show on Radio 1.

0: Do dnešního shadowboxu už se toho víc nevejde.
1: Přesně tak. Díky za skvělý guest mix a jako i pozvánku na příští pátek do Krosu na akci Talasofobia s Lamedusou a Fejzem.
0: Výborný guest mix, děkujeme. Záznam hodíme k nám na Mixcloud. Chtěl jsem jenom říct takovou drobnou věc na závěr. Na Mixcloudu máme poslední dobou trošku problém se záznamama. Pokud je v jednom setu nebo v jednom záznamu víc tracků než tři z jednoho nebo od jednoho producenta, tak nám ten mix nebo ten záznam nepustí na Mixcloud. Takže se omlouváme všem, kteří nám psali, že tam některý záznamy chybějí. Ten důvod je jednoduchý, nebo respektive složitý, ale je takovejhle. Uslyšíme se společně opět za dva týdny. Už máme teďka na podzim nachystaný hosty, takže se těšíme na novou i klubovou, i shadowboxí sezónu. Za malou chvíli už ve studiu Josef Sedloň a jeho pravidelné nedělní pořady. Budeš něco říkat?
1: Ne, dobře.
0: Nebudeš, dobrý.
1: Hezký by tak
0: mějte se hezky.

0: dobré vůle nadace Olgy Havlové. Závodit můžete na 5 nebo 10 kilometrů, ve štafetě s kamarády či kolegy, nebo si můžete jen užít doprovodný program. Připojte se k závodu, kde nejde o čas, ale o chuť pomáhat. Více informací na www.cz. Mediálním partnerem závodu je Rádio 1.
1: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operách Tinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
2: Reklama na Radio 1.
0: Velká sedma. Novinky Velké sedmi pro tento týden. První novinka, Niva a Fulcrum a jejich společná věc High.

Tři vylosovaní hlasující od nás tentokrát dostanou lístky na festival Reconnect 2026, který se koná v Brně od 1. do 3. října a na zahajovacím koncertě vystoupí Tatra.

Just because.

Krásný večer od mikrofonu rádia, nám vám přeje ze Sedloň. Každopádně posloucháte novinky na alternativní scéně, kromě těch posledních čtyř věcí, které jsem nestihl. Každopádně my jsme si tady hráli už od 8 hodiny novinky třeba ze značky Soundgarden, poslední release od Christiana Smise, EPčko Passion. Také novinku od Ezekiel Ariase z jeho nového EP, které vydal na Journey pod názvem Estimulo před týdnem, ale také hudebníci Lazy ze značky Spirit God, která vydala výborné EPčko tam už před měsícem, na které jsme tady ještě nehráli, s názvem If I Never Go Outside. Také Catch 92, novinka ze značky Folded Music, ostatně, který uslyšíte v showcase v Praze v příštím roce na Spektakuláře, také nový remix od Logistixe pro Everything But The Girl, také Yola ze značky Get Physical Music Project s novinkou Give Me Your Reason, ale zněl také remix od Wheel Up pro právě značku True Thoughts a každopádně také John Beltran třeba a Kuzmi v novém editu je skvělá A Waking Dream, ale také třeba Paris či organistka Annie Bloch s Colina Dreenem. To byla ta ambientně taková vážnou hudební věc. Každopádně tohle, co už se nám rozeznívá, je EPčko od Kenneth Grahama, které vyšlo na značce 7 Vias před týdnem pod názvem In This House EP. Už je tady skladba In This House Version 1. Kenneth Graham, vy posloucháte novinky na Rádiu 1. A příjemný poslech vám přeje Josef Sedlaň.

to byl Kenneth Graham a jeho EPčko In This House, která obsahuje 4 verze, tohle byla ta version 1. No a po 14 dnech se slyšíme při novinkách, kterých tady mám teda požehnaně. My si dáváme už teďka další nový singlík z minulého týdne od značky Shogun Audio, konkrétně Business as Usual Rider Shafik také. A je společná věc Blue Skies.

Tak to byly Business as Usual a skladba Blue Sky featuring Ryder Shafik, novinka značky Shogun Audio. No a tohle už je Alice Frawley, ale ta australská hudebnice žijící v Berlíně. Chystá, myslím, že nové album, protože tohle už je po měsíci druhý single Calm Down, který vyšel na berlínské značce Synbus. Alice Frawley.

To byla už z Frawley a její novinka Calm Down, která vyšla teďka na značce Synbus před vlastně teďka v pátek před pár dníma. No a před námi je tentokrát britský producent Marley Carroll, který ohlásil své EP Southern Research Station na svém bandcampu a zatím nabízím z minulého týdne tuto singlovku Chroma Falls.

Tolik Marley Carroll, ten talent, který je srovnáván třeba i s takovým nástupcem Forteta, jeho novinka Chroma Falls a my se můžeme těšit na jeho EPčko Southern Research Station. Před námi je Blossom Hill, tenhle ten producent, který jste viděli loni na Spektakuláře v rámci showcaseu značky All My Thoughts, britský hudebník žijící v Berlíně, který ohlásil své album Growing Pains na podzim teďka na tohletom labelu Sebojavlada a tohle je singlík teďka ještě z minulého měsíce Foreign Concept Blossom Hill.

Charlie.

Tak tolik Blossom Hill a jeho novinka Foreign Concept z chystaného alba, které vyjde pod názvem Growing Pains na značce All My Thoughts. No a my se teď už podíváme na značku Anjuna Deep Exploration za touhletou také novinkou, která vyšla ještě v půlce srpna, kdy jsem tady nebyl. Ostatně na tenhle ten sympatický sublabel Anjuna Deep Exploration se podíváme dneska vícekrát, protože tam vyšly docela fajnové věci. Už více než 100 releaseů má tohleto vydavatelství za sebou za necelý 3 roky a tohle je už projekt Geom a skladba In Orbit, titulní věc tohoto diskového EP.

Tolik projekt Geom, který se blízknul teďka na značce Anjuna Deep Exploration touhletou věcí a vůbec EPčkem, které se bavíme In Orbit. Tohle byla titulní nahrávka od tohohle talentovaného francouzského producenta a také bubeňka Žilima Jambela aka Geom. Teď už ale Sophie Páez, tato hudebnice z Venezuely, myslím, že původem žijící už dlouhá leta také v Berlíně a vydávající už také několik let na značce Olafur Arnoldse Opia Hunt Community, se navrací touhletou s novinkou EP záležitostí s názvem River, kterou jsme se tady už nabídli ve skladbě Pond už minulý měsíc s Larou Somoji, no předminulý už vlastně to bylo v červnunci. Každopádně čtyřkové EP River, teď už v ukázce právě titulní a úvodní Sophie Páez.

To byla Sophie Páez, kterou jsem vám dovezl na Music Infinity před 2 lety, možná 2,5, na jaře roku 2024, kdy vystupovala před Emikou tenkrát a chystá nové, myslím, že je album na příští rok, třeba se nám ji podaří opět sem dovést. Teď se podíváme ale za americkou značkou Florabel a za producentem právě Ned Milliganem, což je jeho vlastní label, myslím, chystá tam vydat nové album Real Fun. On už má na svém kontě zajímavé ambientní, takové experimentální ambientní desky pro značku třeba Labs či právě Florabel, tak a tohle už je ukázka nového předsazeného tracku We Need Groceries featuring M. Sage, tenhle ten hudebník také značky Revenge International, tohle ale už je Ned Milligan.

Posloucháte novinky na alternativní scéně. Po 14 dnech vám po třech nedělích už dokonce příjemný poslech ze Vsedloň. Mám pocit, že tady snad proběhly nějaké novinky, doufám, že Rao se to ujmul. Každopádně teď už to byl Ned Milligan, věřím, že ho asi nehrál We Need Groceries featuring M. Sage, nový single z chystané desky Real Fun, kterou má Ned Milligan vydat na své značce Flora Bell, myslím, že v říjnu. Teď ale už K-Lone, tenhle ten producent, o kterém jsme si tady dělali z Británie nedávno, profilový pořad intro, tak zhruba před půl rokem ani ne. Love Me A Little More je název téhleté novinky, on měl už track Love Me A Little a teď už Love Me A Little More, předsazený single z chystaného EPčka Have A Few Days Off, které má vydat nějak v druhé půlce září na své značce Wisdom Teeth. K-Lone, 22 hodin, 5 minut a kompletní playlist také už na stránkách Rádia na podpoře novinky.

Parádní věcička od producenta K-Lone, Love Me A Little More, a my se můžeme těšit na jeho EP Have A Few Days Off, které by se mělo objevit už za pár týdnů na značce Wisdom Teeth. To byl ještě předsazený single teďka z konce srpna. No a před námi už je projekt Optometry, což je spolupráce Johna Techady s vokalistkou právě, když jméno teďka mi padlo, ale každopádně nový single Green Flash vyšel na značce Pellet teďka před pár týdny.

tolik Optometry a jeho jejich vlastně nový teďka singlík s názvem Green Flash, zelený záblesk. Jinak ten projekt, jak jsem řekl, založil producent americký na Polytechna a vůbec i člen I'm Not The Gun, právě hudebník John Techada, a to společně s vokalistkou March Edstrom. Tak, my už se teďka ale podíváme za touhletou novinkou od Carl Stonea a jeho track Figly je z jeho chystaného alba Arthur Fischl Conducts the Music of Carl Stone, vyšla značce Unseen World.

Tak to byla hodně úletová záležitost, skladba amerického průkopníka sněžové elektronické hudby Karl Stone. Jedná se o takovou novou orchestrální úpravu jeho původní kompozice, kterou aranžoval a dirigoval uznávaný orchestrátor Arthur Fischl, skladba Figli, v závodce arrangement Fischl. To byl Karl Stone a chystá se, jak jsem řekl, na značce Unseen Worlds, jeho album Arthur Fischl Conducts the Music of Karl Stone. No a teď už Ava Rusty, tohle ta zimová hudebnice z Blízkého východu, která žije už také v dlouhá léta v Berlíně. Vy jste měli možnost vidět, myslím, že v Praze také už v Akropoli, a tohle je její nový single No One Knows How Will the Wind Blows, chystaný, myslím, že návratové desky pro značku 13701. Ava Rusty.

Tolik Ava Rusty a nový track No One Knows How Wild the Wind Blows. Nikdo neví, jak divoce větry vanou. Každopádně myslím, že těším na nové album, které by mělo být, myslím, že v listopadu. Právě na značce sublabel Fat Cat 13701. Tohle je vážno hudební značce. No a při námi už je teďka britský producent Quiver a jeho novinka, která vyšla před týdnem na značce Bedrock. Johna Liquida. EPčko The Deception nabízí dvě nahrávky a vybírám nakonec tu bezstranu deepovější Visitor. Tohle už je progressive houseový producent Quiver, který začínal na značce i Paula Oakenfolda už v 90. letech na značce Perfecto. Teď už na labelu Bedrock. Na novinka The Deception EP. Ukáže se Visitor.

Tolik producent Quiver z Británie, už ten veterán na poli progresiv elektronické hudby a jeho novinka Deception EP náznece Bedrock v ukázce Visitor. Posloucháte novinky na alternativní scéně, máme 10:30, kompletní playlist odehraných věcí najdete na stránce Rádia 1 a my už míříme za tohletou novinkou od producenta ze Spojených států M-Track, který vydal teďka tuhletu dvouskabovou lahůdku příjemnou do rádia, abych řekl spíš věci než do klubu Have a Good One. A také ve stranu Believe, kterou už také posloucháme. Linka z toho dýne M-Track.

Krásná věcička od Amtrak producenta Kneeleba, jinak novinka Believe a jeho nové EP na značce Open Us. Každopádně my už teďka míříme za tímhletím producentem na poli dubstepu, který si říká Carré a který se navrací tentokrát na značce Tempa Records G-Screama touhletou pětiskabovou EP záležitostí Citrine, která vyšla jaka v pátek. Vy na ní najdete samozřejmě tu spolupráci také s producentem Mercury, nebo MC Mercury. Ale a to jako v originální taky instrumentální verzi, tohle už je však pěkná dubstepová záležitost Sense of Place, Carré a Citrine EP na značce Tempa.

Tolik už producentka Karéna z Nece, Tempa Records, která se tam teďka navrátila po tom Hibikus EP, je tohleto novinko Citrine a ukázka Sense of Place z této pětiskavová jinak kolekce, která teď už, kterou teďka už vystřídá také spolupráce německého producenta Resident a také francouzského talenta Romain Garcia. Jejich společná věc Ghost in Paris, hitovka, která se objevala teďka také na značce Anjuna Deep. Resident a Romain Garcia. Teď už neradina. No a vy posloucháte novinky na alternativní scéně. Připomenu, doplním, že dnes vás čeká také v pořadu intro producent ze Spojených států Bayone, který ostatně uslyšíte i s novou deskou Uši v albech dnes. No a v seanci už pak novinky od značky Past Inside the Present od amerického producenta Zach Frizzella a Kazaké. Teď už ale Resident, Romain Garcia. A tohle ta zcela nová spolupráce Ghost in Paris, která vyšla teďka

Resident a Romain Garcia, tohle je německo-francouzská spolupráce na značce Anjuna Deep z Británie, Ghost in Paris, Klabáno. A my už míříme teďka za New Yorkským labelem Revenge International, právě za hudebnicí Emily Sprague, která tam chystá své nové album Kiano. A tohle už je druhý single z chystané desky, který uvolnila teďka před týdnem, Noon Liquid Ore.

Tolik hudebnice na poli modulární syntezátorů Emily Sprague a její novinka a značky Revenge International a single Noon Liquid Ore z chystané desky Keanu. No, my v novinkách se už vydáváme za tuhle také zcela novou záležitostí releasem tentokrát projektu New Age, tímhletím velmi talentovaným a činným producentem ze St. Petersburgu, který teď už nasnece House of Youth tentokrát. Vydal tohleto dvojsklovové EP před týdnem Think Tomorrow, která obsahuje kromě této už titulní nahrávky, kterou posloucháme, také věc s názvem Speed Up Sensation New Age.

Dmitry Kuzmina K. New Age a jeho nový EPčko Think Tomorrow, opět hodná záležitost, dvojstrana a to na zajce tentokrát House of Youth. Před námi už ale tahle novinka z minulého týdne značky Sowent, producent, producentsky, myslím, že možná duo Hillsdom a věc názem Messy.

Tak tolik producent Hillsdom a skladba s názvem Messy, tahle ta novinka, která vyšla na znese Souven teďka před týdnem. No a my se teďka podíváme také za touhletou věcí od hudebnice Laura Mish, kterou doufám uvidíme příští jaro v Praze. Moc na tom pracuju v současnosti. Tohle je právě Creed Desce Lysik EP, které vyšlo teďka v pátek na znece One Little Independent, její živý záznam právě z klubu Barbican. Tohle už je Laura Mish a ukázka Scrolls, tuhle tu věc, kterou znáte právě z Hit Parády a z vysílání rády na v této živé podobě, a držme palce, ať to klapne a uvidíme konečně také poprvé naživo příští rok.

Tak tolik Laura Mish a nové EP Lithic Life at the Barbican. Ukázka Scrolls, jinak vy tam doplnili ty další skladby. Státe výborné její letošní desky jako s názvem Circle Softening nebo Spiral. Před námi je už ale argentinský talent producentka Rosie, která vydala teďka i nové EP na značce Andrew Explorations pod názvem Latent teďka před týdnem. No a tohle už je ukázka z těch tří věcí, skladba s názvem Innocence, Rosie z Argentiny.

Tolik Rosie a Latent EP v ukázce Innocence. Vy stále posloucháte novinky na alternativní scéně. Příjemný poslech vám přeje Josef Sedloň a playlist samozřejmě průběžně aktualizuje na stránkách. Pokud vás něco zaujalo, teď jdeme už za značkou Alien Transistor, tohleto vydavatelství, které založila kapela Notwist a jejich spolupracovník od Nosdam, tam chystá desku On Patrol, podle už single Get You In od Nosdam.

Dnes dám, myslím, že snad americký hudebník a novinka Get You In z chystářské On Patrol. Při námi je Juni Habel a její moc příjemná balada folková Evergreen in Your Mind. Stejně tak bude mít název i její album, které chystá vydat na značce Bass in Rock.

Tolik norská písničkářka Juni Habel a její novinka Evergreen in Your Mind, single s už vydané, mám pocit, desky v Norsku, právě pod britským labelem, také Basing Rock, kde by se měl objevit, myslím, že až teďka na podzim. Teď už ale před námi je také zde dánský producent Humano, kterýho si můžete pamatovat už minimálně tak už z minulé dekády. Teď se už objevuje zpátky na značce This Never Happened, která ho, myslím, že tak před několika lety už také objevila ten americký label Daniela Goldsteina Kalanate. Tohle už je už EP On and On, Vanity Bastard Lotus. A tohle už je skvělá On and On, Humano.

Tolik je dánský producent z Amsterdamu, Jelly Anton Jansen, dříve duo, teď už tenhle ten producent solo od roku 2024 a jeho novinka On and On s bestranou Lotus na značce This Never Happened. Tohle už ale projekt je Itchy a novinka s názvem Tower of Magic, zatím ukázka z chystané desky Sudoku, která by se měla objevit na vídeňské experimentální indie značce Fabric.

Tolik Itchy a tato rakouská záležitost tentokrát na značce Fabric s ukázkou Tower of Magic. Před námi je už teďka zase tohleto dílko od dvojice Blair and Hub, které už vydalo své EP na značce Light Records před prázdninama na jaře. Tohle je nový single Purple Dust z chystaného alba Eclipse, které by se mělo objevit na podzim na tohleto vydavatelství Nils Frama. Tentokrát dvojice napoje takový více jazzovějších, experimentálnějších polí Blair and Huber a skladba Purple Dust.

už Blair & Huber, tohleto duo značky Light Records na singlovce Purple Dust a jak jsem řekl, chystají svůj debut pro ten německé vydavatelství z Frama. Před námi Ambassadors, tenhle ten producent, který se dlouho odmlčel a je tady zpět konečně tenhle týden v pátek vydal svůj nový single Cloud Atlas.

Ambassadors a jeho novinka Cloud Atlas na jeho Bandcampu vyšelíká v pátek, teda ten nový single. Pokud jste zapli, stále posloucháte novinky na alternativní scéně. Po třech týdnech vám nabízí Josef Sedloň. Doplním, že je najdete aspoň ten playlist sepsaný už také na stránkách Rádia 1. No a jedeme dál. Arlo Parks je tady v novém remixu od kanadského producenta Jacques Green a skladba Heaven. Novinka z minulého týdne značky Transgressive, kde ostatně vyšlo výborné album Arlo Parks, kterou uvidíme v listopadu v Praze.

Jacques Green, co by remixer pro Arlo Parks a jinak původně skvělý single Heaven, který už vyšel před prázdninama. No a my ještě v Kanadě zůstaneme, podíváme se za touhletou experimentátorkou Key Avel, kterou jste viděli na hře také, myslím, že zde v Praze, v koncertě u Kaštanu, a její nové EPčko je venku teďka pod názvem Sen, kde zřejmě dala i trošku takový poctu možná českému slovu sen, a tady je už ukázka z její sedmiskovové EP kolekce, skladba Anne.

Tak, tolik experimentátorka z, myslím, že mu trhlo Kievo a její tentokrát nové EPčko s názvem Sen, jinak Vicky Mettler v ukázce tentokrát An. Tak, teď už další track ze značky Anjuna Deep, jako jsme se neslyšeli 3 týdny, tak je toho tady docela poženaně. Tohle už je producent Latrell, teď už vystupující pod celým svým jménem Eric Latrell. Musím říct, že ty posledního releasy jsou na mě už

Craig Luttrell a jeho novinka Moonlight, značka Juno Deep, novinka, která vyšla také tenhle týden. No a to už je hudebnice Fine, kterou jste viděli také zde v Praze, myslím, že to bylo v Punktum. Tohle je nový její single Everything in the Shade z chystané desky Jazz Dreams, která by se měla objevit na podzim na značce Esho.

0: To byla Fine a její nové dílko singlové Everything in the Shades, chystané desky Jazz Dreams. Tak stále jsme u novinek, jenom připomínám, že dnes intro s americkým producentem Bionic, který ho vidíte už ve čtvrtek také zde v Praze v Café v Lese, a v seanci pak to bude americký ambientní drone, ambientní projekt Zake v různých spolupracích a nových deskách, které vydal za poslední půl rok na značce Past Inside the Present, jeho vlastním label. A teď už míříme za tímhletím britským talentem Mark Balchemaka Fathomless, kterého jsme si také už prostudovali v pořadu intro někdy před pár lety. Fathomless chystá nové album, tohle je další single Need You, a vy uvidíte také na tom showcaseu chystaném v rámci Spektakuláře příští jaro za půl roku. Teď už skladba Need You, Fathomless.
1: Yeah.

Tož Fatalness a jeho vydařená novinka s názvem Need You, novinka, která šla před týdnem na značce Folded Music, ale my se podíváme už opět na značku Hospital za touhle novou věcí Rumination, kterou vydal před týdnem také producent Bob. Ohlásil na značce Hospital ostatně celé EPčko Neurotics. Tohle je zatím ochutnávka z kapely Rumination.

Tak tohle byla už ukázka od producenta Bob Rumination, skladba z chystaného EP Neurotics pro značku Hospital. No a my se vydáváme za kanadskou další zajímavou partičkou Mormor, kterou jsme si tady už hráli ve výborném singlu a nasazovali tohle jejich nový track Hurt You, který vyšel v pátek.

Mormor, to je ten kanadský počin a novinka Hurt You, další single z toho chystaného avizovaného alba, které vyjde příští měsíc koncem října pod názvem No One Alive Will Listen. A tohle byla ukázka už, jak se řekl, Hurt You po té hitovce, kterou jsme tady nabízli si už před prázdninama, Don't Need It. Tak, teď už ale míříme za francouzským projektem Biomania. Vydali nové EPčko Birds and Drones, ze kterého jsme se tady hráli už před měsícem předsazený single stejnomený Birds and Drones. Tohle už je však celé šestiskabové EP na značce Most Least, ukázce Diamond, Biomania.

z celkově šestiskladbové EP Birds and Drones v ukázce Diamond. Tak, máme 6 minutek po půlnoci, vy stále jste naladěni na pořad novinky na alternativní scéně a je tady nový single od Nathan Fakea, má název Caldera a je to předzvěst také stejnomenného jeho počinu, který chystá vydat na pařížské značce Infine. Tenhle ten experimentátor, který se ostatně také objevil už na Spektakuláre minulé dekádě, už v novém tracku Caldera. Nathan Fake.

tolik britský producent Nathan Fake na jeho hypnotické pěkné věci Caldera. Tyhle té více než 7,5 minutové záležitosti, která je předzvěstí stejnojmenného EP jeho pro značku z Francie Infiné. No a my se podíváme už za projektem z Berlína Untitled Halo, aspoň myslím, že funguje v Berlíně, Amy Lou Wood Freestyle, je ten nový single, který vyšel před týdnem na značce Dirt.

Tak americký projekt z Los Angeles, seknul jsem se jako vždy skoro, Untitled Halo, počin právě na poli takového noise kytarového zvuku nové singlovce Amy Lou Wood Freestyle, no a my se můžeme těšit na jejich eponymní album, které vyjde z kraje listopadu. No a teď už Messeoplex, jeho nové trojsklubové EP, které vydal minulý týden, nazvá se Rickets, na tom britském vydavatelství elektronickém EP Monster nabízí tři nahrávky mimo jiné spolupráci s Baby Monsta. Tohle je však už závěrečná věc těch tří, Code Flow. A pěkná breakovka od Messeoplexe, nové EP Monster, značky Rickets.

Maseoplex a jeho nové EP Monster, které šlo před týdnem na značce Rickets, a parádní věcička s názvem Code Flow. No a my míříme teďka dnes za tímhletím stále novým releasem také z tohle týdne značky Shogun Audio. Výborná věcička tentokrát od projektu Particle, má název Calming Down, a tohle už je projekt Particle, značky Shogun Audio.

Tak to byl Particle Projekt a skladba Coming Down, vydařená věc na Polydrum Bizu ze značky Shock and Audio, ale před námi už je Šehrázad, kterou vám dovezu na Music Infinity v premiéře z kraje příštího roku 8. února do Paláce Akropolis v rámci Music Infinity. Chystá album Kudra Garzy na značce Erase Tapes, kde už vydala svoje první dílko před pár lety. Novinka Ad Andhra.

Tak tolik Sherazáda, tato, jinak myslím, že původem indická hudebnice, žijící v New Yorku, v novince Andhera, tohletom novém singlu z chystané desky Kud Garzy, vlastně myslím, že druhého počinu pro albového pro značku Erase Tapes. A jak jsem řekl, 8.2. uvidíte společně s Will Samsonem také na Music Infinity. No a teď už Two Lanes a Zone, ostatně, kteří přijedou v půlce října také do Prahy. Ostatně si myslím, že s nima zahrajou ten večer v Sasazu a tohle je jejich společná věc Shape with Two Hands.

Tak to byly Two Lanes a Zone 16. října také naživo zde v Praze. Shape with Two Hands, novinka, která vyšla jíka v pátek. No a před námi je Bath, alias Wiesenfeld je zpět s touhletou trousklabovou kolekcí, kterou nazval tentokrát Three Negative Pop Songs. Vyšlo před týdnem na značce Basement z Basement, jeho vlastním labelu, a tohle už ukázka Wrecker. Bath. No a vy stále posloucháte novinky na alternativní scéně.

Tolik Bath a nové EPčko, které šlo před týdnem pod názvem Three Negative Pop Songs. A to naznačuje Basement, Basement, ukázka The Wrecker a my míříme za další věcí. Už třetím singlem spolupráce Jason Dungan a Blue Lake společně s Johan Karoe. Chystejí je to album Routine na značce Tony Inn, tohletom britském vydavatelství, který jste viděli v showcaseu letos na Spektakuláre. A tohle už je třetí singlová záležitost Hymn, nebo je hymna Jason Dungan a Johan Karoe.

Jason Duggan, aká Blue Lake, projekt, který jste viděli v Praze naživo v březnu a také tentokrát spolupráce s Johan Karoje. Spolu chystají nové album Routine a znamená se Tonin a ukázka měla název Him. No a to už je Sessy 009, tato hudebnice z Norska, kterou jste viděli na festivalu Creepy TP. Teďka v Praze před prázdninama Tell Me je název tohohle singlu z spolupráce s Blood Orange, kterou znáte už z vysílání rady na tentokrát nový remix obstrahl.

Tak to byla Sessio 09 a skladba Tell Me, Jam City Remix nový, který se objevil teďka také před týdnem. No a když jsem byl pryč, tak také vyšlo v druhé půlce srpna tato kolekce pěti nových věcí od španělského producenta Dozem, které už předcházely single jako Levitize či Morning Runner. Celkově ale pět nahrávek, tohle je už další z nich, které umí tenhle španělský technoproducent prostě prodat. Znáte se Anjuna Deep, skladba I Got You, Passion 01 EP a Dozem.

Tolik Dozem, novinka Passion O One EP v ukázce I Got You, no a my už se přesouváme teďka za tím ambientním projektem Roberta Kocha, který si říká Four Man Sand. Od počátku tohle této dekády se věnuje této hojivé, léčivé meditační tvorbě pod tím svým novým alter egem a jsou to samé lahutky. Tohle je nový single Circle 71 s podtitulem Frequency of the River a featuring tentokrát Amor Reluciente. Foam and Sand už na tohle novince zpátku jeho labelu Trees and Cyborgs.

Tolik Foam and Sand, projekt Roberta Kocha, dříve známého spíš pod elektronickým projektem Robot Koch a jeho skva Circle 71, zřejmě ukázka z chystaného jeho nového počinu. No a před námi je George Fitzgerald, který se navrátil teďka také s novým singlem The Ladder, který myslím, že se moc povedl, vyšel týka v pátek na značce Domino. No a já doufám, že ho konečně také někdy buď někdo doveze, nebo snad se mi to podaří sem dovíst naživo. George Fitzgerald.

George Fitzgerald a jeho novinka The Ladder, naznačuje se Domino. Další zářez tohohle britského producenta na poli takové chytlavé indie elektroniky. No a tohle už je Max Cooper ve spolupráci s projektem LSB. Jejich track Flex se objevil teďka také ještě v srpnu jako ochutnávka z toho chystaného mixu, nebo spíš kompilace Fabric Presence Max Cooper, která nabídne, musím říct, spoustu zajímavých spoluprací, mimo jiné třeba i s Rival Consoles, či také i jeho remixy pro různé projekty. Těšme se, vyjde, myslím, že v

Max Cooper a LSB a společná věc Flex jako jedna z ukázek právě z systémové kompilace Fabric Presence Max Cooper. No a to už jsou Dive, který ohlásil už album Zirp před prázdninama na značce Fantasy. Tohle je nový single Kid.

Tak tolik americká partička Dive Saleh a jejich nový track Kid, hodně příjemná věc, chystané desky Zirp, no a tohle už je dánský producent Kelsch, který před týdnem vydal tuhletu kolekci v sérii Špajch na značce Compact s číslem 140. Teď už Kelsch a ukázka Anti-Promi Energy. Stále jste naladěni na novinky na alternativní scéně. Každopádně za chvíličku se vydáme také za novými alby.

Kelš z Dánska a jeho nový Deutsche Clubové EP Speicher a I Know That Fürzig, nebo je 140 na značce Compact Extra, vyšlo minulý týden a to byla ukázka Anti-Promi Energy. Před námi ale už další nový singlík, a to od Bonoba, který vyšel teďka před týdnem jako jeho ochutnávka, myslím, že už poslední před vydáním jeho desky Distance in Static, která se má objevit příští týden na značce Ninja Tune. Tentokrát spolupráce se zpěvačkou Nicole Miglis z kapely 100 Waters, kterou jsme si tady také už představili v intru před několika lety. Krásná věc, Talk to Me, Bonobo.

Bonobo, Talk to me, krásná věcička s Nicole Miglis, 100 Waters a my se těšíme na jeho nové album Distance in Static. Tak a já tady mám pro vás ještě tohleto duo z Británie Dusky, které ohlásilo také nové album Cygnus a to na labelu Anjuna Deep. Bindweed je název této novinky, překvapivě žádná tucka. The Mediterranean blue.

Tolik Dusky a skladba Bindweed, moc příjemná záležitost. No a já už tady mám nachystanou poslední singlovku a to je od M83, který se na Anthony Gonzalesa navrátil touhletou příjemnou věcí, která odráží spíše ten spíše retro snový sound, ne tolik komerční, jak už jsme byli poslední dobou zvyklí. Blister Sunrise, M83.

Tak dozněli nám M83 a skladba s názvem Blister Sunrise. Vy posloucháte stále novinky na alternativní scéně a jdeme za novými deskami. Tohle už jsou Arab Strap, který vyšli v pátek, teďka na značce Rock Action s novou deskou Half-Toed Tales. Ostatně znáte hitovky jako You či Fighting For You, který jsme si hráli, nebo Be A Man. Tohle už je úvodní věc I Get Noise, skotské duo Arab Strap.

Aidan Moffat a Malcolm Middleton, jejich projekt Arab Strap na nové desce Half Told Tales. A to byla ukázka I Get Noise z této nové desky pro label Mogwai Rock Action. Tak a před námi je Bion, tohle ten hudebník z Spojených států vlastním jménem Roger Sellers. Tenhle ten rodák z Austinu, který se navrací teďka už svou celkově čtvrtou studiovou deskou s názvem Filters. Zazní dneska také v pořadu intro za chviličku. Tohle už je ukázka Good Enough z novinky Filters, která vyšla na značce Network také v pátek.

Americký hudebník Bion a jeho nové čtvrté už album Filters na značce Network vyšel i v pátek a vy ho uvidíte ve čtvrtek, kde 10. září také zde už v Praze naživo v kafé v lese. To byla ukázka Good Enough, no a za chviličku více o tomhletom talentu s Austinou v pořadu intro. Teď už ale míříme za producentem Sunport, tímhletím Holanděnem žijícím v Austrálii, kterého jsme si už proklepli také v intru před několika lety. Navrátil se teďka novým albem na značce Friends of Friends opět, tomhletom vydavatelství, se kterým spolupracuješ dlouhá léta, deskou Room Full of People, kterou předcházelo dokonce 6 různých snad singlů a tohle už je ukázka s názvem It Takes a Village a Sunport featuring tentokrát Epse. Yeah.

Tolik Sunport a nové album Room Full of People. That's a Friends of Friends, v kaste It Takes a Village. A vy tam jdete spoustu zajímavých spoluprací, to jak se řekl, hudebníka usídlené už v Austrálii, ale původem z Holandska. Každopádně třeba spolupracuje zde s Little Green, Daniel O'Toole, také Miguel Antwood Fergusonem, Little Green, či projektem Alto. Digital Maps and Diagrams, tohleto legendární duo, no vlastně už možná jednočlenný projekt z Británie, který funguje na poli ambientu a jemné elektroniky už dlouhá léta, minimálně dvě dekády. To už je jejich nové album, z také zpátku Returning Light ze značky Home Normal a ukázka Telmara. Maps and Diagrams.

Tak to byly Maps and Diagrams a jejich nové album Returning Light v krátké ukázce Telmara. Jinak my si možná proklepneme také v intru. Dnes to bude ale každopádně americký producent Zach Fraser a Kazake. Ale teď už se jenom rozeznívá další album z tohle pátku od tentokrát hudebnice z Itálie Gretchen Parlato a deska The Wise Ones, která dala ostatní stejnomenný single na značce Edition, kde vyšla jika v pátek, a tohle už je skladba It's You featuring Alan Hampton. No a na téhle desce najdete spoustu také spoluprací, hlavně s Robert Glasperem, také zpěvačkou Moonchild, Amber Nebran či Michelle Endego, čelo tohle, to je basketaristka legendární. Týž Alan Hampton, který se zde objevuje také často. Ukážte It's You, Gretchen Parlato.

Tolik Gretchen Parlato a její nové album The Wise Ones, které vyšlo teďka také v pátek, a to na tentokrát britské značce Edition od téhleté americké jazzové zpěvačky s italskými kořeny. Tohle už je producent Hot Since 82, který se také navrátil svou celkově teďka už mám pocit čtvrtou deskou. Obsessions dostala název a vy na ní najdete takové chytlavější vokální věci od tohle Matadora, klubové muziky. Po šesti letech se navrací na značku Knee Deep in Sound a tohle už je spolu Another Life featuring Lydia Kaye.

Tolik Hot Since 82, jeho nové album Obsessions, čtvrtá deska, třetí pro značku Knee Deep and Sound v ukázce Another Life. To byla spolupráce s Lidio Kai a je tam nejete další vokální hosty a vůbec takovou klubovější, chytlavější tentokrát tvorbu. Tohle ještě je také deska z tohoto týdne od dvojice Dane Law a Chance, který spojili síly, Adam Parkinson konkrétně a Jordan Cohen. Pod tímto pseudonymem Dane Law and Chance na jejich společné nové desce Bonded Pairs. Jste mohli už jejich tvorbu solovou třeba i najít na značkách jako Hush Hush či Astral Plane. A tohle už je opět krásná elektronicko-akustická koláž na poli takové víceméně poklidné muziky z kava Basta Klaus a deska Bonded Pairs na značce Quiet Details.

to byly Dane Law and Chance a jejich společné nové dílko, které vyšlo právě po, myslím, že třech letech od jejich desky Gurum Trades, tentokrát znace Quiet Details, a to pod názvem Bonded Pairs, a vyčekejte takovou pěknou koláž celkově deseti elektronicko-akustických takovýhle poklidných věcí. To byla ukázka Pasta Klausa. Před námi jsou už Interpol. Ta americká partička z New Yorku se navrátila před týdnem svou novou deskou s názvem právě This Mirror Weight of Ton. Tohle zrcadlo váží tunu. No a vy znáte už samozřejmě z hitparády tu hitovku s názvem. Právě titulní věci, a tohle už je skvěle Darling Thoughts. Celkově 12 opět pěkných indie rockových hitovek. A tohle je ten newyorské partičky Interpol.

Interpol a jejich nové album z minulého týdne, které tady Rao asi ještě nepředstavoval, když tady dělal přes 14 dny vlastně novinky, jak jsem zjistil, to je super. Tohle byla už skoro Darling Thoughts z této nové desky This Mirror Weighed a Ton, která vyšla na značce Partisan před týdnem. No a před týdnem vyšlo také tohleto nové album Floating Points producenta Sam Shepherda a to ve spolupráci se Svanaceským Ballet Orchestra. Dneska Mere Mortals, která už zní v kázce Movement 3, Rage of the Gods. Hněv bohu. Jak deska, která vyšla na značce Deutsche Grammophon, tomuhle tomu už vyhlasnému hudebníkovi, který začínal třeba i na značce Ninja Tune. Teď už Floating Points a San Francisco Ballet Orchestra.

Tolik Floating Points a deska se San Francisco Ballet Orchestra, která dostala název Mere Mortals a vyšla na té Deutsche Grammophon minulý týden. Náročné dílko, tentokrát o celkově 14 hnutích, movementech. No to už je také deska z minulého týdne, která vyšla tentokrát projektu Nury, a to na pražské značce, ale britském vedením Juku, tomu experimentální elektronicko-bass vydavatelství. No album Vibes nabízí opravdu zajímavou fúzi takových bassových rytmů, dubstepových možná a z vlivy hodně etnických prvků, tribalových rytmů. Tohle už je ukázka Japa. Deska Vibes od projektu Nury na značce Juku. No a doplním, že playlist samozřejmě průběžně doplním na stránkách Radina, pokud vás nějaká deska zaujala, koukněte na to.

Tak tolik projekt Nury a jeho vlastně debut albový pro značku Yuku, když už předtím jste mohli objevit jeho desky, dvě předchozí, Drop a Iron a značce Shuka. Tentokrát album Vibes pro tenhle ten pražský label